0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Ladíte Klasik Praha.
4: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši drazí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden utekl, jak říká moje dcera, jak koza po zahradě a máme tu další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host, možná aniž by to věděl, sledoval moje úplně první krůčky na jevišti. No krůčky, tak ono to byly spíš mílové skoky. To byl vlet do Čardášové princezny v Plzni, kde jsme se potkali, když tam on stvárňoval Bonnieho. A to už je 11 let. Pak jsme se v tom samém titulu potkali v Liberci a dnes tu se mnou sedí ve studiu baritonista, který je stálou součástí operního souboru v Českých Budějovicích, ale účinkuje v divadlech napříč celou republikou. K tomu vystudoval operní režii a na konzervatoři v Plzni učí operní herectví. Dnes je se mnou ve studiu baritonista Jakub Hliněnský. Kubo, vítej.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Kubo, ty jsi Bonnieho stvárnil celkem ve 3 inscenacích, počítám správně, nebo jich bylo víc? Plzeň, Liberec, Ústí.
1: Plzeň, Liberec, Ústí, ano, takže 3.
0: 3 inscenace. Prosím tě, jak se to dá zvládnout, když jsou v každé jiné texty a třeba 2 inscenace ti běžely současně?
1: Je to náročné, dochází samozřejmě k komickým situacím, kdy vypadne slovo a automaticky ho nahradíš slovem, které ti evokuje následující větu, která ale nepatří do té konkrétní inscenace. Ale doufám, že se to stávalo málo kdy, takže... Ale třeba, jak jsi zmínila Čardášovou princeznu v plzeňském divadle, kde jsme spolu byli, tak tam byl v hlavní roli i Pepa Moravec a ten v té chvíli dělal zároveň inscenaci v Ostravě.
0: Ano.
1: Úplně s rozdílným textem i v hudebních číslech. A sama si viděla, že jako zaprvé to zvládal, ale že měl mnohdy co dělat, že vlastně skočí ti jiné slovo a odvede tě to, nebo má tendenci tě to odvést někam jinam.
0: Ano, často mě tam implementoval úplně jiné texty. A tak jsem vždycky jenom nasadila vyděšený výraz a tak šli jsme po smyslu a...
1: Jo, jasně. Ale když je nějaká próza nebo dialogy a on ti hodí jinou narážku, nebo ne narážku, ale vlastně jinou otázku,
0: ano.
1: Tak vlastně na to musíš vlastně zareagovat, ale to je kouzelný.
0: A myslíš si, že jsi mistr improvizace, protože ty vždycky si působil, že to tak jako má být.
1: Ne, takhle bych se určitě nepojmenoval, ale snažím se, aby každá chyba, ať už má nebo vůbec v tom konkrétním představení, byla co nejméně viditelná pro diváka nebo slyšitelná, ale jsou tady tací, kterým se rovnat nemůžu, takže...
0: Nechceš jmenovat?
1: Klidně budu jmenovat, doufám, že mě jako vůbec za to neukamenuje, ale je to třeba Richard Samek, protože Ríša je vlastně pro mě genius v tom, že i když mu vypadne text a stává se nám to, doufám, že můžu říct všem někdy, tak Richard dokáže prostě to nahradit slovem nebo větou, která neodpovídá třeba titulkům, ale odpovídá smyslu.
0: Mm-hmm.
1: Ale na to, jak jistě víš, na to musíš přijít ve zlomku vteřiny.
0: Ano.
1: A to je vlastně neuvěřitelný. Takže když já vidím Richarda, který má nějaký výjimečný výpadek a on ho dokáže v té vteřině vlastně nahradit větou, která je v tom smyslu, tak pro mě on je mistr v tomhle.
0: Když bys si směl vybrat, raději operu nebo operetu?
1: Operu.
0: A jaké jsou důvody?
1: Nevím, jsem odkojený na opeře, nebo vlastně vždycky jsem inklinoval víc k opeře a i když jsem se rozhodoval během studií, kam se budou dál a dál ubírat mé kroky, tak když bych si to napsal na papír, nebo jsem si to napsal na papír a byly tam body herectví, operní zpěv, nebo opereta, muzikál, případně populární zpěv, tak vždycky ta opera má pro mě nějakou jako hloubku mnohdy. A jak je vlastně dost často, ne všechny tituly samozřejmě, je nerozdělená tím slovem, tak pro mě je to jako kompaktnější celek. Asi takhle bych to pojmenoval.
0: Ty jsi říkal, že jsi byl odkojený operou, znamená to, že pocházíš z hudební rodiny?
1: Vůbec ne. Ba naopak, ne, můj tatínek, která dělal v ochotnickém souboru, takže tam jak zpívali, tak hráli a tak dále, ale jako z hudební rodiny ne. A nicméně od skutečně prvních krůčků skoro, jako když jsem začal chodit, tak už jsem vlastně zpíval nebo byl na zušce a následně jsem šel nejdřív do Kinova sboru a potom právě proč říkám tu operu, protože jsem šel do Dětské opery Praha pod vedením Jiřiny Markové Kristlíkové.
0: Jasně. My jsme si v úvodu poslechli arii Leporella Notte giorno fatica, kdy on si stěžuje na ten jako fakt těžký úděl svůj životní. Je to opera Don Giovanni, Wolfgang Amadeus Mozart a s následujícím úvodním terčetem. Už tě potkal Don Giovanni?
1: Jeden z důvodů, proč jsem byl rád, že jsem mohl nějakým způsobem promluvit do výběru těchto skladeb, tak je, že k těm věcem mám nějaký vztah. Konkrétně k Giovannimu a takový, že Dona Giovanniho zbožňuju, protože už ta předloha nebo to dílo, prostě Don Juan prostě je skvělý. Mozart je genius, nebo byl genius a Don Giovanni mě potkal obloukem, protože jsme ho měli začít studovat na Akademii muzických umění. Následně se z toho stalo i vlivem několika okolností jenom koncertní provedení, které se navíc přerušilo. A když se obnovilo, tak já už jsem v tom nebyl. To znamená, já jsem to nějakým způsobem docela dost nastudoval hudebně, ale pak se to přerušilo. Ale od této chvíle asi za 10 měsíců bude premiéra Dona Giovanniho v Českých Budějovicích, kdy v tomhle roce vlastně už začínáme někdy v listopadu, v prosinci zkoušet, a kde bych měl v Českých Budějovicích stvárnit titulní roli. Takže tenhle ten konkrétní úryvek, když pominu ten Journey of Antigua, tak je ten terčit je podle mě úplně skvělý. Jako to má strašnou sílu a zároveň, když například, jak je to tam vyexponovaný a ono tam propíchne toho Comtura, tak je tam naopak je takové až opatrné zjemnění. Je to malinký úryvek, ale je tam toho hrozně moc a to se mi strašně líbí.
0: Já mám pocit, že v té opeře je tohle jediné místo, kdy ten Giovanni si řekne, do prčic, tohle už jsem ale asi fakt přehnal.
1: Jasně, naprosto.
0: To je fakt jediné místo, kdy on najednou pocítí něco jako svědomí.
1: Ano.
0: Protože to se tam celou operu pak už neobjeví.
1: Naprosto
0: a proto je to tak výjimečný, proto je to i v té hudbě se to tam odráží.
1: A mně se na operách, nebo vlastně na dílech, které jsem měl kdy možnost dělat, líbí, že to je vždycky jenom úryvek toho života. Těch konkrétních podstav, takže tady zrovna i se dostáváme jenom do konkrétní situace, kdy Giovanni má za sebou velmi bujnou
0: noc.
1: Minulost.
0: Ano, jo, ano,
1: a i noc.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Vždycky mu to vlastně procházelo ve stovkách až tisících případů a teď se vlastně stane něco, co se vlastně stát nemělo nikdy.
0: Zemře člověk. Dobře, pojďme k dalšímu kousku, ke kterému máš také vztah a to si pustíme teď. Máme tu duet Rosiny a Figara z opery Lazebník Severský od Joaquina Rossiniho.
2: Ora mi sento meglio. Questo Figaro è un bravo giovinotto.
3: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
2: Figaro nulla.
3: Ti parlo?
2: Mi parlo.
3: Che ti diceva?
2: Oh, mi parlo di certe bagatelle, delle figure di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
3: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
2: Sporco? Oh, nulla. Io me l'avevo scottato. Ecco l'inchiostro oror non medicato.
3: Diavolo. E questi fogli, or son cinque, eran sei.
2: Quei fogli, è vero, d'uno mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
3: Bravissima! E la penna per

0: tamburo, un fiore, un fiore alla fraschetta. Zitto,
1: credete?
0: Basta così,
1: signor,
0: non più tacete.
2: Na Radio Klasik Praha nám dozněl duet Rosiny a Figara v podání Gianni D'Angelo a Renata Capecchiho. Poslouchali jsme orchestr Bavorského rozhlasu, který řídil Bruno Bartoletti, a byl to samozřejmě duet z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Se mnou ve studiu sedí baritonista Jakub Hliněnský. Kubo, Lazebník to také není náhodný výběr, ty máš teď za sebou čerstvou premiéru, kterou si ještě nespíval. Uh-huh. Je to tak?
3: Je to tak, je to tak. Ano, čerstvou premiéru, kde jsme uvedli Lazebníka sevilského v Ústeckém divadle, a shodou okolností po 2 měsících nástudování jsem onemocněl den před premiérou, až tak, že jsem přišel o hlas, takže neměl jsem tu možnost operu v premiérách jako odehrát, bohužel.
2: Když si porovnáš Giovanniho a Figara, tak která postava je víc ty?
3: Hezká otázka. Určitě Figaro. Možná bych byl radši, že Giovanni, ale Figaro, Figaro. Tím přístupem, vůbec tou životní energií, to, jak je jako živej, tak tímhletím určitě.
2: Tím humorem určitě si taky myslím. A
3: jo, on to vlastně všechno zlehčuje nějakým způsobem a to jsou věci, které jsou mi blízké jako i v životě.
2: Ty jsi otevřel otázku, že jsi onemocněl před premiérou, to se nám stává.
3: Bohužel.
2: Co děláš pro to, abys udržel svůj hlas v dobré kondici?
3: Snažím se ho nepřepínat, i když to není v tom provozu snadné, ale čím dál tím víc, co dělám jako pravidelně, nebo vystupuji pravidelně každý den, nebo zkouším každý den, tak asi zásadní věc je se poslouchat. Nemyslím jenom, jak zpívá člověk, ale poslouchat to tělo.
2: A co ti říká tvoje tělo?
3: No, když už je unavené, nebo když už vidí, že je tam prostě problém, nebo že by mohl už být problém. Neříkám, že to vždycky dokážu rychle, ideálně jako identifikovat nebo poslechnout, to je asi ještě na víc let, kdy budu víc důvěřovat tomu tělu, ale asi když cítím, že prostě už jsem přetáhl, tak to poslechnout. To je asi to, co bych asi měl dělat pravidelně.
2: Ty nejsi pouze operní zpěvák, ale ty jsi vystudoval také režii. Mm-hmm. Co tě k tomu vedlo? Já si tě teda vlastně pamatuju, ty jsi v Plzni často byl asistent režie.
3: Ano.
2: To přišlo ještě před studiem nebo nějak souběžně společně?
3: Víceméně relativně společně s tím, že když jsem nastoupil nebo dostal nabídku jít do angažma v Plzeňském divadle Jekátila na pozici asistent režie v opeře, tak zároveň jsme se bavili s tehdejším šéfem i současným vlastně ředitelem divadla Martinem Otavou a Tomášem Ondřejem Pilařem, tak tam padlo, že by bylo i záhodno, jestli bych měl zájem, když bych něco takového vystudoval, nebo spíš, kdybych něco takového začal dělat, jestli bych měl zájem i to vlastně to studovat. Takže mě to vlastně přišlo zajímavý a nelituju toho vůbec v žádném případě. Dalo mi to zase nový pohled na tu operu. A tím pádem jsem vlastně nastoupil, nebo udělal jsem konkurzní řízení, dostal jsem se na Akademii muzických umění v Praze a tam jsem vystudoval operní režii současně s operním zpěvem.
2: A zároveň teď stále režíruješ?
3: Vlastně jsem očekával, jestli tato otázka vůbec padne dneska. Je to samozřejmě zajímavý pro mě, hlavně pro mě, protože režíruju, ale režíruju málo. Zaplať pánbu, musím to zaťukat, mám štěstí, že dostávám relativně pravidelně nabídky na režírování, ale v tom provozu, jelikož se minimálně teď cítím víc zpěvákem, tak v tom provozu, když ta nabídka přijde, i kdyby o kousíček později, než se plánuje, myslím tím nedostatečně dopředu, tak v tom provozu je to pro mě neúnosný. Mm-hmm. Protože když jsem zpěvák, tak si myslím, že se může stát i z toho důvodu, že dost často na inscenacích máme alternace, a nebo ta konkrétní role tam není 100% času, tak můžu do toho, nevím, věnovat se jiným aktivitám nebo případně jiné práci. Ale jakožto režisér, jakoukoliv zkoušku, kterou já pustím jako režisér, tak o tu já jako režisér přijdu. A to je věc, kterou já se neumím moc smířit. Takže když vím, že mám týden zkoušení, do toho jsou provozní klasické problémy od nemocí počínaje přes absence, konče, a do toho vím, že ještě mám 3 představení já, tak pro mě je to těžko skloubitelný. Takže jsem se rozhodl, že když to jenom trošku půjde, tak rád budu režírovat. Opakuju znova, že dostávám nabídky a za to jsem opravdu všem, kteří to dělají, tak vděčný. Nicméně musí si to prostě sednout. Takže minimálně v těchto letech mám možnost režírovat pravidelně na konzervatoři v Plzni, kde učím operní herectví, a vlastně jedna z věcí, kterou tam vlastně každý rok se snažíme, abych na nikoho nezapomněl, předat těm studentům, je co nejvíc to přiblížit tomu provozu. To znamená, nejvíc, nebo jsme se shodli na tom, je na inscenaci. Zkouškový proces. Takže vlastně každý rok tam vlastně inscenujeme nějaké dílo.
2: Jakou inscenaci máte letos? Co máte rozdělaného?
3: Mozart, zase to je Mozart tentokrát.
2: Tak koho jiného pro mladé lidi? To je skvělé.
3: Ano, ano. Jsou to Così fan tutte.
2: Wow.
3: A Così fan tutte jsou má srdcovka. Už jsem měl možnost je dvakrát dělat a opravdu tu operu mám rád. Opravdu je mi blízká. Nicméně Così fan tutte jsou opravdu jako náročný titul. A kor na konzervatoř, na podmínky konzervatoře, na úroveň konzervatoře. Už z toho důvodu, že často se zvolí titul, kde to stojí na jedné postavě. To znamená, v minulých letech jsme uvedli, myslím si, že krásné inscenace. A to bylo, jedno byla Dido a Eneas, a po druhé to byl Orfeo, Monteverdiho. A třeba ten zmíněný Orfeo stojí na Orfeovi. To znamená, že musíte mít dobrého Orfea, a ty ostatní jsou malé epizodní role. Oproti tomu Così fan tutte je 6 postav, které jsou víceméně velmi často, ne-li furt na jevišti, a ten part, ten rozsah mají obrovský. To znamená, stojí to a padá to vlastně s každým z nich. A navíc ten Mozart je strašně

0: studoval, protože tam je jako koncertní velký sál, tak zároveň malá divadelní scéna určená většinou, nebo v té době, abych byl přesný, pro činoherní produkce, ale my jsme tam někdy mohli odehrát. A takže tady je to v Tylově ulici v Plzni, v budově školy.
1: Dobře, my si teď nepustíme Così fan tutte. Mozarta jednoho už jsme tady měli a té hudby je takové nádherné množství, že je dobré vybrat po každé nějakého jiného autora. A myslím si, že rozhodně nikoho nezarmoutíme Giacomem Puccinim a jeho Madamou Butterfly. Máme tu Coro a Bocca Chiusa.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla část z opery Madama Butterfly, sbor se zavřenými ústy v hudbě Giacoma Pucciniho. Poslouchali jsme sbor a orchestr Národní akademie svaté Cecílie, které řídil Antonio Pappano. Vy posloucháte pořad Na osobní notu a mým dnešním hostem je baritonista Jakub Hliněnský. Kubo, my jsme si povídali o tvé činnosti v Plzni. Mě tak napadá, kde ty vlastně bydlíš?
1: Ptá se mě na to spousta mých přátel a kolegů a asi můžu říct, že už bydlím v Budějovicích, Českých Budějovicích, nicméně cítím to tak, že zároveň bydlím i v Plzni a i v Praze, kde mám také vlastně nějaké doma. Ale takže takhle cestuji na třech různých místech.
0: Že si tak nějak všude zdejší, jo?
1: Přesně tak. A samozřejmě batoh a kufr auta, kterých mám zásoby.
0: Že sedíš často za volantem nebo spíš v autobusy, vlaky?
1: Střídá se to. A asi podle toho, co je to za destinaci nebo co je to za čas. A mám rád vlaky. Čím dál tím víc si uvědomuji, že nemám rád autobusy, ale

0: vlaky mám moc rád.
1: A proč nemáš rád autobusy?
0: Já cítím svobodu ve vlaku. A nejradši mám, když jsem v posledním vagónu a jdu až dozadu a tam vlastně už není připojený další vagon. To znamená, jsou tam ty dveře a tam jenom vidíte ty koleje, které ubíhají.
1: Aha.
0: A to mám moc rád. Tam pustím nějakou hudbu a chvilku tam se zdržím a pak si jdu zase sednout. Takže vlaky mám rád. Auto vlastně mám rád řízení, ale je to náročné. No. Je to další věc, která bere kapacitu toho dne, když musíš 2-3 hodinky řídit.
1: A člověk nemůže v podstatě dělat nic jiného. Nemůžeš
0: tak
1: koukat do not, nemůžeš si číst, ale můžeš třeba něco poslouchat. Co rád posloucháš v autě? Nebo nic?
0: Buď rádio, to znamená ať už Radio Klasik, nebo především Radiožurnál, který mám rád, a nebo samozřejmě i neoperní jako tvorbu, takže...
1: To jsem si říkala, ty jsi totiž pro mě trošku přírodní ukaz, ty jsi dnes vybral čistě operní hudbu, což mě velmi potěšilo. Pouští si Kuba Hliněnský, když si chce fakt jako vorazit, taky operu, nebo posloucháš i jiné žánry?
0: Poslouchám i jiné žánry, ale hodně poslouchám operu. Především tituly, nahrávky, které mám rád. Takže je to o náladě, co zrovna člověk žije v tu chvíli a co ho ovlivňuje v tu chvíli. A tím, že máme tu obrovskou možnost si pustit, co chceme v dnešní době.
1: To je pravda. To
0: okamžitě,
1: je pravda.
0: V podstatě.
1: Okamžitě, ano. Já vím, jak jsem vždycky čekala u rádia, až zahraju tu moji oblíbenou písničku, abych si zmáčkla ten rekord a nahrála si ji. A on mi v půlce do toho začal kecat ten moderátor. To jsem vždycky mohla vylítnout z kůže. A teď takhle vezmeš mobil, zmáčneš tlačítko a jede ti, co chceš.
0: Jo, já přestože jako nepovažuji se za starého člověka, takhle zároveň jsem dítě generace, kde vyloženě byl ten předěl. To znamená bez telefonu, bez toho, ale zároveň už jsem v dospělosti ten, kdo to využívá dennodenně na všechno a vlastně celá ta společnost. A proč to vlastně vůbec říkám je, že si to vlastně furt vážím toho, že jsem mohl zažít tu dobu bez toho, i když měla svá úskalí, ale můžu na to nahlínout tak, jaké to bylo bez toho. Že to bylo taky automatický, že prostě jsem ty možnosti neměl a vážím si toho, nebo snažím si vždycky říct, že to nebylo automatický a že to je stejně jako se zdravím. Že
1: je to tak.
0: Já se zdravím prostě vždycky patálie, protože jsem vášnivý polosportovec.
1: Co to znamená, že jsi vášnivý polosportovec?
0: To znamená, že moc rád sportuju, ale moc to neumím. Obzvlášť fotbal, což je moje obrovská, obrovská vášeň a hraju ho, dokonce jako velký fotbal, hraju jako v ligu, tu nejposlednější.
1: Vážně? Za který tým?
0: Za Baník Líně.
1: Baník
0: Líně.
1: Líně?
0: Ano, je to shoda okolností, že já jsem hliněnský a to jsou Líně. Je to vesnice hnedka za Plzní. Ale mám tendenci se vlastně vždycky zranit. A jako furt, já mám zlomený snad všechno. Ale proč to říkám je, že tě to strašně neuvěřitelně omezuje. Si zlomíš prostě koleno nebo nějaký nohu, prsty a vlastně nemůžeš vůbec se pohybovat, nemůžeš rychle. A uvědomuješ si, jak je to vlastně najednou automatický, že jen tak jdeš pro vodu a najednou nemůžeš. A říkáš si, až budu zdravý, tak z toho budu víc vážit.
1: Takže
0: a jakmile je člověk zdravý, tak už je to tak moc samozřejmý, že už nad tím nepřemýšlí, že je úžasný, jak jdu rychle, nebo jak můžu rychle vstát, nebo takže hraju fotbal, miluju to, ale abych řekl, a moji přátelé to moc dobře vědí, jsem v tom opravdu hrozný a mám neuvěřitelné štěstí, že v Líních mi dovolují hrát, protože jsem naprosto bezkonkurenčně, odvážím se říct, nejhorší z toho týmu. Naprosto, ale i jsou tam kluci od, nevím, 16 let do i padesátníci, já jsem jako bezkonkurenčně nejhorší a máme dokonce 3 týmy, což je jako vyloženě rarita, máme A tým, B tým, C tým a já jsem takový střídající hráč C týmu.
1: Aha, já myslím, že je A tým, B tým, C tým a pak je Jakub Hliněnský.
0: No, ale je to tak na hraně, je to tak na hraně, ale já totiž dělám věc, kterou spousta, a to mi fotbalisti především dají za pravdu, dělám a oni to rádi nemají a to je, že běhám. Takže já prostě lítám tam a zpátky, to znamená zaměstnám spoustu těch protihráčů, ale nedej bože, ke mně přijde míč a je to
1: co s ním?
0: A je to problém, no.
1: Dobře, Kubo, pojďme zase k hudbě.
0: Pardon.
1: Od fotbalu, ne, to bylo krásné, od fotbalu přecházíme k Antonínu Dvořákovi, je tu předehra ke druhému dějství opery Jakobín.

0: Právě jsme doposlouchali předehru ke druhému dějství opery Jakobín Antonína Dvořáka. Hrál nám běloruský národní filharmonický orchestr, který řídil Alexandr Vološuk.
1: Mm-hmm.
0: Proč Jakobín, Kubo? Jo, mým hostem je v rádiu dnes Jakub Hliněnský, pokud jste si nás zapli teď. A Kuba vybíral skladby, ke kterým má nějaký vztah. Pravděpodobně tě potkali na tvé operní cestě?
1: Přesně
0: jako bych
1: tak.
0: Tě také potkal?
1: Přesně tak. Všech těch pět ukázek je pět operních titulů, které mě potkali nebo potkávají v roce 2026. To znamená, Jakobín Antonína Dvořáka mě potkal sice v předminulém roce, ale v tomto roce jsme měli před nedávnem derniéru v Jihočeském divadle a především tuto ukázku nebo tuto část, to je ta introdukce. To je jedna z mých jako nejoblíbenějších skladeb vůbec a kdy já k tomu navíc mám vztah, když jako dítě jsem hrál v Národní divadle a často v činoherních inscenacích, tak jsme hráli Stroupežnického Naše furianty s neuvěřitelnou plejádou herců té doby a hudba, která provázela tím dějem, byla pod rukama tvořena Vladimírem Francem, bývalým kandidátem i na prezidenta. A byla tam tato introdukce, byla v takovém momentu před závěrem, kdy se to všechno uklidnilo, kdy se ty dvě rodiny konečně usmířily. A vždycky jsem to tak jako bral a je ostudou, že přesto, že znám Jakobína dobře, tak v té době jako dítě jsem si to jako nespojil.
0: Aha.
1: A měl jsem to zafixováno jenom s panem Francem, s našimi furianty a s takovým prostě uklidněním, takovým sklidněním těch rozjitřených nervů a emocí. A napak jsem zjistil, že to vlastně je navíc Jakobína. A když jsem měl možnost dělat Jakobínovi, tak to byla část, kterou jsem jako nejradši prostě poslouchal.
0: Takže objev roku.
1: Ano, už je to nějaký pátek, jo, není to v této inscenaci, ale ano. Ano, bylo to pro mě jako úžasný jako zjištění.
0: Vaše sezóna letošní je v Českých Budějovicích naprosto výjimečná, protože vy máte poskladané tituly pouze ze soudobých skladatelů. Hudba 20. století, bych to tak nazvala, 21. 20. století. Takže vy máte těsně po premiéře, ale koncertního provedení, je to oratorium Svatý Václav, nebo kusu prostě
1: řekl,
0: od Jaroslava Krčka?
1: Já bych řekl, že to je opera.
0: Opera přímo to je, vidíš ano. To, tak jsem si málo přečetla.
1: Nebo takhle asi to vnímám já. Já měl možnost stvárnit roli vypravěče, to znamená člověka, který jako uvede lidi do děje, ty dva znepřátelené bratry, pak to okomentuje uprostřed a na závěr vlastně řekne, co, k čemu jsme dospěli. A, takže já to spíš beru jako operu, nebo asi to je moje...
0: Ne, asi ano, proč ne? Každopádně, jaký je to typ hudby? Je to hudba soudobá, nebo jsou tam melodie? Hudba spíše romantická?
1: Snad se na mě pan skladatel nebude zlobit, když řeknu, že je jako soudobá, podle mě, podle mých...
0: No to se nerovná špatná.
1: Ne, to v žádném případě. Ježíš, to v žádném případě. Ale zajímavostí třeba té opery je, a bavil jsem se o tom nedávno s Františkem Zahradničkem, solistou Národního divadla, který v tom také účinkuje, že je zajímavé, že pan skladatel vybral, že dobré postavy jsou tonální a ty špatné jsou atonální.
0: Aha,
1: to znamená, zároveň přináší jako zajímavý střet. A samozřejmě pro ty zlé postavy je to o to těžší, protože je to relativně náročné na naučení se. Ale je to jako strašně zajímavý jako princip.
0: Dobře, ale vypravěč je asi trošku neutrální. Tak
1: neutrální,
0: ten tam má
1: co? Ano, neutrální. Naprosto.
0: Dobře.
1: Naprosto jsem neutrální. Jsou tam prvky toho. Aha. Když se zmiňuji o tomhle nebo o tomhle, tak je tam evidentně takový malý leitmotivky toho, co přijde nebo přišlo.
0: No a v létě vás na otáčivém hledišti čeká Malý princ od Rachel Portmanové, což je fantastický titul, překrásný. Jak se na to těšíš? Co tam zpíváš?
1: Moc se na to těším, moc. A dostal jsem možnost roli pilota, takže hlavní role, která... Přesně tak.
0: Ano.
1: Který jako prochází tím dějem. A jsem moc rád, že mě něco takového potkalo. Navíc ve skvělé alternaci s Romanem Hozou, solistou, ať už Düsseldorfu v Německu nebo Brněnského národního divadla. Protože mít dobrou alternaci je, to je základ. Když se něco takového povede, tak ta produkce je alespoň pro mě 80% prostě najednou jako lepší.
0: A teď myslíš mít dobrou alternaci pěvecky anebo i lidsky, aby se s ní vycházeli jako
1: oboje.
0: S kolegou?
1: Oboje.
0: Co je pro tebe důležitější?
1: Asi lidsky. Mm-hmm. Asi lidsky. Ale když se povede, že třeba příklad Roman Hoza, nebo když mluvím skutečně za sebe, nebo nevím, Jirka Brickler, Jirka Hájek, Svátopluk Sem, prostě takováhle jména a já s nimi můžu alternovat, nebo alternuji, tak nejenom, že to jsou skvělí kolegové lidsky, ale já si z nich strašně samozřejmě beru. jako, protože se vlastně zpívají a může mě to obohatit.
0: Četl jsi knížku Malého prince?
1: Samozřejmě, dokonce ji mám sebou.
0: Tady teď přímo? To je úžasná věc. Četl jsi ji jako dítě nebo až jako dospělý?
1: Jako dítě, ale daleko víc si z toho pamatuju jako dospělý. Když jsem se k tomu dostal před XY lety, protože jsem si říkal, že málo si z toho pamatuju, nevěděl jsem vůbec, že bych někdy měl možnost vstoupit do nějakého takového kusu. A zamiloval jsem se do toho.
0: Jako máš nějakou oblíbenou myšlenku z té knížky? Tam jich je totiž strašně moc.
1: Tam jich je moc. Ne, mně se líbí ten, jak bych to nazval, až jako pelmel prostě, jako těhle myšlenek. Nemyslím v tom ve špatném slova smyslu, ale jakých je hodně. Ale zároveň je to ucelené a zároveň z jakého pohledu na to je koukáno. A třeba z pohledu toho letce, jak vlastně vnímá Malého prince nebo ta dobrodružství. Takže asi neřeknu žádnou konkrétní. A protože bych nechtěl na žádnou zapomenout určitě.
0: Dobře, my náš dnešní pořad uzavřeme Malým princem a hudbou Rachel Portmanové. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Kubo, já ti strašně moc děkuji, že jsi přišel. Bylo to krásné povídání, moc ráda jsem tě zase viděla.
1: Miri, moc děkuju za pozvání, protože, jak jsem ti řekl, když jsme se dneska potkali, že pro mě bylo hezké nejenom ta možnost tady jako s tebou strávit hodinu, ale s tebou strávit hodinu. A na závěr bych já ještě chtěl určitě dodat, protože to jsem si říkal, že si bych něco chtěl vůbec říct, tak je to, že mám obrovské štěstí jak na přátele, tak kolegy a dost často se to prostě krásně propojuje a nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale mám jich mnoho od tebe, Josefa Kurfichta, dirigenta, Tomáše Ondřeje Pilaře, Marka Pavlíčka, Martina Kalivody. A těch lidí je tolik, tolik. Mohl bych tady mluvit dobrých dalších 5 minut a jenom vyjmenovávat moje úžasné kolegy, kolegyně Markéta Cukrová, Madla Švecela, že bych nechtěl na nikoho zapomenout, ale chtěl bych jenom, protože to mám s tebou i spojené i s tímhletím dneškem, který, jestli můžu říct, když tak, že vlastně byl odložený taky, protože jsem byl nemocný ohledně toho Lazebníka Sevilského, takže i tohle jsme museli odložit, ale já jsem se na to těšil, přestože nemám moc rád nějakou sebeprezentaci, překvapivě možná pro některé, tak jsem chtěl strávit klidný den a jak si ta sama řekla, jako kdyby jsme seděli u býváku.
0: A povídali si. To je nádhera. Já ti moc děkuju, Kubo. Držím ti palce, ať hlavně zdraví vždycky co nejlépe vydrží.
1: Nápodobně.
0: A ať to požehnání v podobě přátel tě provází celý život.
1: Děkuju.
0: Na Radio Klasik Praha končí díl Na osobní notu. Další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová.
1: A Jakub Hliněnský.
0: A uzavíráme We Light Our Lamps, tedy rozsvítíme své lampy z opery Malý princ Rachel Portmanové.

Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
1: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ladíte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
5: Vážení posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl. Dnes jsem připravil seznámení se třemi koncertíny pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Skladatel se narodil roku 1876 v Benátkách italské matce a německému otci. V křestním listu byl zapsán jako Hermann Friedrich Wolf. Jméno Friedrich později vypustil, Hermana změnil na italskou podobu Ermano a aby jeho příjmení nepůsobilo v italském prostředí příliš cizorodě, připojil k němu v 19 letech rodné jméno matky, stal se z něho Wolf Ferrari. Jeho otec August Wolf byl respektovaným malířem, vynikl zvláště jako kopista benátských malířů 16. století. Přestože syn projevoval hudební talent od mládí, chtěl být po otcově vzoru také malířem. Studoval malířství v Římě a v Mnichově a teprve tam se rozhodl, že svou hudební hřivnu nenechá zakrnět a zapsal se na Mnichovskou konzervatoř. Školu sice nedokončil, ale po návratu do Benátek přijal místo sbormistra a začal komponovat. Krátce poté se stal profesorem skladby a po několika letech i ředitelem Benátské konzervatoře. Jeho první opera Cenerentola, Popelka, byla uvedena roku 1900 v Benátkách, tomu bylo 24 let. Na náročné benátské publikum jeho debut moc nezapůsobil, ale následná premiéra v Brémách se setkala s velkým úspěchem. Wolf Ferrari si z toho vzal ponaučení. Od té doby využíval své napůl německé kořeny a opery uváděl vždy nejdříve v Německu. Když se tam setkali s úspěchem, pak byly jako osvědčené tituly mnohem lépe přijímány i v Itálii. Nebyl žádným hudebním novátorem. Mohli bychom ho označit spíše za eklektika, ale pro opery vybíral veselé či pohádkové náměty, například podle Karla Goldonyho, Moliéra nebo Charlese Perrolta. Díky tomu byly jeho opery velmi oblíbené. Do prvé světové války patřily mezi nejhranější na světě. Světová válka ho jako polovičního Itala a polovičního Němce velmi poznamenala, protože tyto dva státy se ocitly na opačných stranách fronty. Wolf Ferrari se proto uchýlil do neutrálního Švýcarska a celková neblahá situace se promítla i do jeho díla, v němž se začalo objevovat více melancholických i dramatických poloh. V roce 1939 se stal profesorem kompozice v Salzburku a pak se vrátil do rodných Benátek, kde zemřel v roce 1948 ve 72 letech. Na CD, které vám dnes chci představit, je skladatelova tvorba koncertní, díla z pozdního tvůrčího období let 1932 až 1947. Jedná se o tři koncertína pro komorní orchestr s různými solovými dechovými nástroji, hobojem, fagotem a anglickým rohem. Všechny tři skladby mají čtyři věty a shodnou strukturu. Pomalý úvod, svižné skerco, lyrickou pomalou větu a elegantně hybné finále. Všechna tři díla jsou příjemně odlehčená, vzdušná a transparentní, zakořeněná v neoklasicistní tradici. Nahrávku pořídil Orchestra Sinfonica di Roma a dirigoval Francesco La Vecchia. Nejstarší skladbou na CD jeho bojové koncertino A dur opus 15 s názvem Idilio, Idyla, které vzniklo roku 1932. Je to velmi oblíbená skladba, a to jak pro interprety, tak i pro posluchače. Pro úvodní větu je charakteristický synkopovaný rytmus. Po druhé skercové větě si pak poslechneme až závěrečné rondo, hudbu vyloženě veselou. Hraje Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia, solistou na hoboji je Andrea Tenaglia.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsou tématem tři koncertína pro sólové dechové nástroje a komorní orchestr od Ermana Wolf Ferrariho. Poslouchali jsme idylio, idylu, pro hoboj hrál hoboista Andrea Tenália. Rok po hobojovém koncertínu, tedy roku 1933, vznikla suita koncertino pro fagot F-dur opus 16. Umožňuje nám seznámit se s různými výrazovými možnostmi tohoto nástroje. Druhá věta je nadepsána strimpelata, v překladu vybrnkaná. Smyčcové nástroje používají pizzicato a fagot tento styl v interpretaci také napodobuje. Navazující třetí věta poskytuje kontrast a ukazuje romantickou polohu fagotu v zasněném kantábile. Solistou na fagot je Giuseppe Ciabocchi, doprovází Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco Lavecchia.

Fagotista Giuseppe Ciabocchi přednesl druhou a třetí větu ze svity Koncertina F-dur od Ermana Wolf Ferrariho. Na všech jeho třech koncertínech je velmi výrazně poznat, že tento autor byl rozeným operním skladatelem. Solové nástroje zde především zpívají, melodie jsou zde vedeny téměř vokálně. Platí to i pro Koncertino As dur pro anglický roh, opus 34, z roku 1947. Je to dílo vyrovnané, nálada je poklidně optimistická a krásný zvuk anglického rohu probouzí až pastorální atmosféru. První větou je hravé preludium. Druhou větou je capriccio, což v překladu znamená rozmar, vrtoch, své vole. Capriccia bývají skladby živé. Tato věta začíná a končí až dramaticky vyostřeným tématem, do něhož je ale doprostřed vložena kontrastně melancholická pasáž. Po třetí zpěvné a mírně nostalgické větě adagio uzavírá Koncertino finále, bezstarostné, hravé a radostné, ale s dramatičtější střední částí. Toto Koncertino je opravdový hudební klenot. Na anglický roh hraje William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma diriguje Francesco La Vecchia.

0: Vyslechli jsme koncertino As dur pro anglický roh opus 34. Solistou byl William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, jenž přinesl tři koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Pořad pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Ladíte Klasik Praha.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best Beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best Bellissima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
13: Slavná auditoria.
1: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
14: Poznal jsem Lisabon v nejrůznějších podobách, napsal před časem význačný portugalský architekt Manuel Salgado, o jehož podílu na dvou koncertních sálech v tomto městě bude ještě řeč, a pokračoval: Znal jsem Lisabon plný šedi během diktatury, poté výbušný během revoluce, hrdý při expu, smutný za finanční krize, lidu prázdný během pandemie a kosmopolitní v zajetí globálního světa. Přiznávám, že Lisabon, který jsem si díky jeho památkám i členitému terénu překřtil na Prahu u moře, mám také velmi rád. A přilnul jsem během svých tří pobytů k Portugalsku jako takovému, o kterém mi jeden tamní obyvatel nabídl zajímavou definici. Víte, řekl, tak jako vás od střední Evropy, od jakživa dělí val, mocný val zvaný Německo, nám stála a dosud stojí v cestě jiná mocná překážka, totiž Španělsko. Proto si často připadáme odstrkovaní, ale zároveň využívaní. Ať tak či onak, zatímco my můžeme Portugalsko obecně a Lisabonu závidět, třeba polohu u moře a s tím spojené triumfy v mořeplavectví, tamní obyvatelé milující kulturu zase pošilhávají po našich úspěších v klasické hudbě a v opeře. Rozhodně se nemohou před světem chlubit takovými pojmy jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Bohuslav Martinů. Mají ale co nabídnout v rovině koncertních sálů či operních domů, včetně závidění hodné skutečnosti, že v uplynulých desetiletích se u nich v této oblasti plánovalo a stavělo víc než u nás. Proto je na místě se do západní výspy našeho kontinentu vypravit a zakotvit v Lisabonu, kde navštívíme nejen skvostný operní dům, ležící už od konce 18. století v těsném sousedství historického centra, ale taky zajímavé koncertní sály mnohem novějšího data, konkrétně z druhé poloviny století 20. Jeden obklopený přívětivou zahradou a druhý zabudovaný do velkého areálu, který slouží zrovna tak společenským akcím jako hudbě či výtvarnému umění. Začneme po první hudební ukázce v posledním ze jmenovaných, který je zároveň nejmladší. Vypravíme se za ním na někdejší lisabonské předměstí, kde roku 1989 vzniklo rozsáhlé kulturní centrum Belém. A v něm, kromě mnoha jiných projektů či aktivit, se každoročně uplatňuje i letní festival klasické hudby. Ten s vročením 2026 se mimo jiné zaměřil na skladby velikána německé hudby Roberta Schumanna. A tak si na úvod poslechněme první větu ze Schumannovy symfonie číslo 1 B-dur, zvané Jarní. Hrát budou berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Nedaleko od míst, kde se řeka Tejo vlévá do moře, se nalézají dva historické skvosty Lisabonu. Věž Torre Belém, činící přímo nad vodou, je dodnes symbolem výbojů, jaké před půl tisíciletím podnikali odvážní mořeplavci při hledání Ameriky. Jeden z nich, Vasco da Gama, se roku 1497 před odjezdem do neznáma vroucně modlil v sousedním kostele. Z toho pak, co by projev díku zdání, vznikl celý klášter řádu Jeronymitů. Stavil se od roku 1501 po celé století. V řece i v blízkém moři muselo uplynout hodně vody, než bylo rozhodnuto, že blížící se předsednictví Portugalska v Evropské radě, naplánované na rok 1992, potřebuje z Brusu nový areál. Takový, který bude vyhovovat politickým jednáním, ale díky svému rozsahu v něm bude poté možno pěstovat i umění. Jinými slovy, kulturní centrum Belém, jak bylo pojmenováno, sestává dodnes ze tří částí. Kromě jednacích prostor jsou tady sály pro jevištní a pódiové umění, velký pro více než 1400 diváků, komorní pro 350 návštěvníků. A třetí část areálu je zasvěcena výstavám výtvarného umění. V širším rámci tvoří kulturní centrum Belém v duchu postmoderny ryze betonové a pravoúhlé úmyslný protiklad k barokně boubelatým tvarům protějších památek, věže i kláštera. Zdánlivě zázračně se tu našel rozsáhlý pozemek. Ve skutečnosti díky tomu, že jeden z tvůrců byl před výstavbou KCB, jak se místu ve zkratce říká, hlavním architektem Lisabonu a uměl si tedy výběr lokality pohlídat. Manuel Salgado, ročník 1944, byl i díky tomu přizván k návrhu svým italským kolegou o 14 let starším Vittoriem Gregottim. Oba se shodovali v zálibě ve stylu zvaném brutalismus a ve vyhraněně levicovém smýšlení. Stavět se začalo roku 1989, hotovo bylo do dvou let, protože zakázka spěchala, aby se Portugalsko nezesměšnilo před Evropou. A naopak, aby dokázalo, že někdejší karafiátová revoluce z roku 1974 nebyla nadarmo. Mimochodem za svůj název vděčila tomu, že demonstranti vkládali tyto květiny do hlavní pušek, které třímali bezradní vojáci bez rozkazu. Koncertní sály slouží různým druhům interpretačního umění, ale letos zde tradičně a chytře patří klasice. Zatímco v konkurenčních zařízeních pod střechou si užívají prázdniny, sem lidé přicházejí na festival, jehož uměleckým ředitelem je uznávaný portugalský klavírista Felipe Pinto Ribeiro, přezdívaný básník klavíru, pro svoji lásku k tvorbě Friderika Chopina. A my si tohoto skladatele připomeneme jeho skercem B-moll, které zahraje klavírista Ivo Kahánek.

Opustme někdejší lisabonské předměstí Belém a vraťme se do středu města, abychom se zorientovali v tom, kde jinde a proč a odkdy zní v Lisabonu opera nebo symfonická hudba. Za zmínku rozhodně stojí dva zcela odlišné prostory. Historicky mnohem starším je Národní divadlo svatého Karla, vybudované na Avenue de Berna poté, co předchozí operní scéna, pojmenovaná po řece Tejo, vyhořela. Radní tehdy dali hlavy dohromady a rozhodli se, že vymýšlet něco, co už bylo vymyšleno, není třeba a že tedy nové operní divadlo bude o něco menší kopií proslavené milánské Skaly. A jak řekli, tak se i stalo. Psal se 30. červen roku 1793, když bylo Národní divadlo svatého Karla slavnostně zpřístupněno divákům. Jenomže jakou operu vybrat pro premiéru? Nic z domácích luhů a hájů nebylo pro tak významnou příležitost vhodné. A tak byl z Neapole povolán skladatel Domenico Cimarosa, proslulý svou tvorbou pro divadla v Římě, Benátkách či Florencii, ale také kariérou dvorního kapelníka panovnice Kateřiny Veliké v Petrohradu. V Lisabonu zazněla Cimarosova opera La Ballerina Amante a od té doby se do hlediště tohoto krásného divadla vracejí milovníci operního umění, aby zasedli buď v přízemí, nebo si v ložích na balkónech užívali pohodlí a hlavně soukromí. Mnohem kratší je dosavadní příběh blízké koncertní síně, která nese jméno svého mecenáše, Kalusteho Gulbenkiana. Že vám to jméno zní sice cizokrajně, ale vůbec ne portugalsky? Však také tento Armén, narozený roku 1869 v tehdejší Konstantinopoli neboli dnešním Istanbulu, se ocitl v Portugalsku spíš shodou okolností než záměrně. V rodné oblasti, a tím bylo v jeho případě míněno Turecko, Řecko i Blízký východ, se totiž během první poloviny minulého století Gulbenkian vypracoval v jednoho z klíčových hráčů v těžbě ropy. Ne nadarmo se mu přezdívalo pan pětiprocentní, protože ve všech tamních těžebních společnostech měl takto definovaný podíl, který z něj učinil miliardáře. Kdo ví, kam by se jeho obrovské majetky zašantročily, nebýt druhé světové války, která Gulbenkiana zastihla ve Francii. Před Němci jen tak uprchl do neutrálního Portugalska, kde z vděčnosti nad svým bezpečným azylem založil nadaci a do ní vložil většinu svých financí. Po jeho smrti roku 1955 posloužili napřed k vytvoření Gulbenkianova symfonického orchestru, který zahájil činnost roku 1962, ale především pak roku 1969 k výstavbě koncertní budovy se sálem pro 1200 diváků, umístěné navíc v příjemném prostředí rozsáhlé zahrady. Zmíněný orchestr získal postupně několik renomovaných dirigentů, například světoběžníka Lorence Fostra, narozeného sice v Americe, ale oddaného svým rodinným kořenům v Rumunsku. Neudíví, že s tímto symfonickým tělesem natočil kromě děl Rachmaninova či Griega též album věnované Bartókovi, Kodájimu a hlavně Krajanu Eneskovi. Hudbu George Eneska neslýcháváme až tak často. A tak si dopřejme ukázku z jeho tvorby komorní. Zazní čtvrtá věta z jeho smyčcového oktetu C-dur. Hrát budou soubory Quatuor Eben a Belcea Quartet.

Mnohé ze světa portugalské opery či symfonické hudby mi objasnil český básník, ale taky režisér, divadelní i televizní ředitel a zakladatel Lisabonské filmové fakulty František Listopad, narozen v Praze jako Jiří Synek v listopadu 1921, podle čehož si zvolil svůj pseudonym, získal roku 1947 místo tiskového ataše na našem velvyslanectví v Paříži. Tam po únoru 1948 zůstal, přátelil se s lidmi typu budoucího francouzského prezidenta Mitterranda, ale koncem 50. let se přesunul za svojí první láskou do Lisabonu a dožil se krásných 96 let. U něj kdysi odstartovala moje pouť za tamními prostorami pro klasickou hudbu i operu. Jednoho dne mi pobaveně sdělil, půjdem spolu do Beléma. A i díky tomu mohlo vzniknout toto vyprávění. Dnešní pořad uzavřeme hudbou dnes také zmiňovaného Bély Bartóka. Závěrečnou větu z jeho koncertu pro orchestr bude hrát Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlavého.

0: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Ladíte Klasik Praha.
9: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
10: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 FM, nebo bez hudebních ukázek také na internetu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Letos na festivalu Pražské jaro vystoupí jedno z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa, Belča Quartet. Představí se 24. května v Rudolfinu s programem z díly skladatelů Weberna, Mozarta, Hindemita a Schönberga a společně s nimi vystoupí rezidenční umělkyně letošního ročníku, sopranistka a dirigentka Barbara Hennigan. No a já mám velkou radost, že pozvání do dnešního pořadu přijala zakladatelka a první houslistka souboru Belča Quartet, paní Corina Belča. Vítejte.
11: Thank you so much. Thank you for having me.
12: Moc děkuji za pozvání.
10: Vaše kvarteto bylo založeno v roce 1994, tedy už před více než 30 lety. Mohla byste nám tedy úvodem říci nějaké obecnější informace o vašem souboru, jaké byly okolnosti jeho vzniku a tak dále?
11: Well, it's a very touching story for me because I was born in Timișoara in Romania and I studied there the violin.
12: Pro mě je to velmi osobní příběh. Narodila jsem se v Temešváru v Rumunsku, kde jsem studovala hru na housle a samozřejmě jsme se s mými učiteli soustředili především na rozvoj techniky a tak podobně. Ale komorní hudba v té době nehrála v mém životě velkou roli. Příliš jsem se s ní nesetkávala ani pasivně, protože nahrávky byly tehdy těžko dostupné. Víte, to byly časy, kdy jsme často nemohli sehnat ani noty, které jsme potřebovali. A tak jsem o komorní hudbě nevěděla téměř nic. Jako studentka jsem hrála možná jednu jedinou komorní skladbu, dvě věty z Schumannova klavírního kvintetu. To byl celý rozsah mého hudebního vzdělání, pokud šlo o komorní hudbu. Ale pak padl režim a já jsem získala stipendium do zahraničí na školu Yehudiho Menuhina. To mi bylo 16 let a najednou jsem byla vržena do světa komorní hudby, o které jsem do té doby nic netušila. Byl to pro mě neuvěřitelný objev. Slyšela jsem poprvé třeba Bartókovy kvartety a připadalo mi to úplně šílené. Během těch 3 let, co jsem tam studovala, jsem si na to zvykla. Hráli jsme třeba Haydnovy a Mozartovy kvartety a tak dále. A když jsem tam dostudovala, šla jsem pak na Royal College of Music v Londýně a říkala jsem si, smyčcové kvartety, to je ono. Tomu se chci věnovat, tento repertoár chci objevovat. Spolu se mnou se tam dostali dva moji bývalí spolužáci z Menuhinovy školy a jeden z nich navrhl, že seženeme ještě dalšího houslistu a založíme kvarteto. Bylo to hned první týden našeho studia na vysoké škole. Psal se rok 1994, jak jste říkal. Měli jsme fantastické učitele, třeba Čelingirianovo kvarteto. Levon Čelingirian je opravdu úžasný učitel, stejně jako jeho kolegové. Nicméně Levon ve mně rozvibroval nějakou strunu a začalo celé tohleto úžasné dobrodružství. Takže naše kvarteto vzniklo během prvního týdne našich studií. Pak jsme také absolvovali různé letní kurzy, kde nás vedli členové souboru Alban Berg Quartet nebo Amadeus Quartet a na Royal College of Music jsme měli skvělé zázemí a podporu. Vedení školy považovalo za skvělou myšlenku, aby se naše kvarteto rozvíjelo a vysílali nás na nejrůznější koncerty a festivaly. Takže jsme se stále rozvíjeli a já jsem pochopila, že se tomuhle chci věnovat celý život.
10: Říkala jste, že komorní hudbu jste tedy poznala poměrně pozdě. Teď se jí věnujete úplně na 100% nebo hrajete někdy taky solově? Někteří hráči říkají, že je zdravé tyto disciplíny kombinovat.
11: I love to combine when I have the opportunity to play solo. I very much.
12: Ano, ráda je kombinuji a když mám příležitost hrát solově, tak si to velmi užívám, samozřejmě. Ale kvarteto má přednost, to je náš hlavní zdroj obživy. Taky se hodně věnujeme učení. Je to pěkná kombinace, hlavní zaměření je na komorní hudbu, ale k tomu máte i pedagogickou činnost a když se namane příležitost, s radostí hraju i solo. To je příležitost, kterou si nikdo nenechá ujít.
10: Vaše kvarteto tedy sídlí v Londýně, ale jeho členové pocházejí z různých kultur a národů. Vy jste z Rumunska, vaši kolegové z Polska, Francie a Koreje. Dalo by se říct, že tohle multikulturní složení nějak obohacuje váš zvuk nebo vaše porozumění repertoáru?
11: Absolutely. We're actually no longer based in London. We were from and of course life took a different course and we
12: Jednoznačně. Mimochodem už nesídlíme v Londýně. Bylo tomu tak mnoho let, ale pod vlivem různých životních změn jsme se pak všichni z Londýna odstěhovali. Nicméně Londýn stále považujeme za svůj, řekněme, hudební domov. Takže kdykoliv tam jedeme hrát do Wigmore Hall, kde jsme byli mnoho let rezidenčním kvartetem, tak cítíme, že to je místo, kam patříme. Ale už tam nebydlíme. Ale k vaší otázce, samozřejmě to je nevyhnutelné, že naše různé kulturní pozadí, různé vzdělání, různé styly hraní, to všechno naši práci a náš zvuk obohacuje. Kvarteto je velice demokratická entita a my k sobě vzájemně chováme velký respekt a navzájem se od sebe učíme. To, co se děje na zkouškách nebo různá interpretační rozhodnutí, nediktuje jedna osoba. Každý má svůj hlas. Jsme otevřeni všem nápadům. Pořád zkoumáme různé způsoby interpretace. I když se třeba k nějaké skladbě vrátíme po letech, snažíme se na ni podívat z odlišného úhlu. A samozřejmě i skutečnost, že jsme spolu vyrůstali po dobu 30 let, zásadně ovlivňuje náš zvuk a identitu našeho kvarteta. Je to zajímavé, protože samozřejmě můžete vyměnit jednoho člena a my jsme takovou změnu prodělali, když před 3 lety odešel náš kolega Axel. Místo něj přišla Sue, která do kvarteta přinesla nové nápady. Vyrostla v Austrálii a pak studovala v Berlíně, takže i ona má v sobě mnoho kulturních vrstev. Věnovala se předtím hře v triu a v orchestru, takže abych to shrnula, každá nová zkušenost přináší do skupiny něco nového, nějaké svěží podněty.
10: Vždycky mě zajímalo, jak důležité je, aby ve smyčcovém kvartetu šly dobře dohromady také nástroje, na které hrajete, myslím ty konkrétní nástroje, protože je samozřejmé, že hráči musí tvořit dobrý tým, ale platí to i o nástrojích?
11: Yes, it does. It does. Of course, there's a homogeneity that.
12: Ano, samozřejmě. Homogenita zvuku záleží na tembru jednotlivých nástrojů. V poslední době jsme třeba zkoušeli různé nové kombinace houslí, jestli z toho nevznikne něco zajímavého. Hodně to záleží také na tom, jakým stylem hraje který hráč. Já například hraji hodně takovým sopránovým způsobem, což se hodí k úloze prvních houslí. Náš bývalý druhý houslista Axel měl zase takový mnohem temnější zvuk, blížící se až k viole, která má v kvartetu za úkol spojovat vyšší hlasy houslí s basovým hlasem, tedy violončelem. Ale když po Axlovi přišla do kvarteta Sue, tak měla housle s trochu podobným zvukem, jako mám já, tedy s takovým sopránovým. Takže jsme měli dva soprány, ale nic, co by zvukově spojovalo housle s violou. Nakonec jsme tedy hledali pro Sue jiný nástroj, což se nakonec podařilo a podle mě to funguje lépe, jak se budete moci na koncertě v Praze sami přesvědčit. Takže jednotný zvuk je důležitý, ale zároveň je velmi náročné najít opravdu vysoce kvalitní nástroje, protože v dnešní době si málo hráčů může takové nástroje dovolit. Takže jsme samozřejmě vděční za neuvěřitelnou podporu od různých štědrých lidí, kteří nám nástroje zapůjčují. A v tomhle ohledu jsme zatím měli opravdu velké štěstí.
10: Moc se mi líbilo vaše nejnovější album, které jste natočili společně s francouzským kvartetem Eben, kde jsou oktety od Mendelssohna a Enescu. Jak jsem pochopil, ten oktet George Enescu je skladba, kterou vy dlouhodobě propagujete a prosazujete na koncertní pódia. A mně se taky moc líbí, myslím, že je to velice originální skladba, velmi moderně znějící na svou dobu. Čím je podle vás tato skladba výjimečná?
11: Well, first of all, because I'm Romanian and Enescu's music is something that I actually, it's the kind of music that I grew up with.
12: Zaprvé jsem Rumunka a s hudbou Enescu jsem vyrůstala. Komorní hudbu jsem, jak jsem už říkala, objevila poměrně pozdě a tento smyčcový oktet ještě později, ale houslové skladby Enescu jsem znala už jako malá holka. No a ten hudební jazyk a vlivy rumunské lidové hudby, to je něco, co je mi samozřejmě nesmírně blízké, takže sdílet to se svými kolegy byl pro mě mimořádně důležitý projekt. Je to dost náročná skladba, ačkoliv Enescu byl velmi mladý, když ji napsal. Nicméně je velmi komplexní a velmi orchestrální. Obsahuje hodně výzev ve smyslu zvukové vyváženosti, aby vynikla důležitá témata a tak dále. A myslím, že to není tak známá skladba, jak by si zasloužila. Stejně jako celá tvorba George Enescu, protože to byl fantastický skladatel a zasloužil by si mnohem více pozornosti. Bylo docela těžké tuto skladbu propagovat a prosadit ji do programu v různých koncertních sálech, takže mám radost, že se ten projekt nakonec uskutečnil a že jsme tu skladbu několikrát zahráli i na turné, dokonce i v době covidu, kdy turné probíhala trochu hekticky, ale nějak jsme to zvládli, byť občas i s jinými hráči. Odehráli jsme zkrátka poměrně dost plánovaných koncertů, i když občas někdo onemocněl. A tohle nové CD jsme konečně dokončili loni v červenci a byl to splněný sen. Takže jsem šťastná, že se vám líbí a že je k sehnání dokonce i v Praze.
10: Pojďme si teď pustit první hudební ukázku právě z tohoto zmiňovaného alba, konkrétně čtvrtou větu ze smyčcového oktetu C-dur George Enescu. Na nahrávce spojilo síly francouzské kvarteto Eben s Belča kvartetem, s jehož zakladatelkou a první houslistkou Corinou Belča si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu.

0: Na Rádiu Klasik Praha právě dozněla čtvrtá věta ze smyčcového oktetu C-dur George Enescu. Posloucháte pořad Hudba v miléniu, jehož hostem je dnes první houslistka Belča kvartetu, Corina Belča, souboru, který tento oktet natočil na nedávno vydané album spolu s francouzským souborem Quatuor Eben, a z tohoto alba tedy právě teď zazněla ukázka. Celkově je vaše diskografie rozsáhlá, nahráli jste několik kompletních cyklů smyčcových kvartetů od různých skladatelů, včetně Beethovena, což je samozřejmě velký výkon. Kterých vašich nahrávek si nejvíce považujete, lze-li to říci?
1: It's hard to pinpoint one sort of adventure that we've had in the recording studio. Of course, each one of them.
2: Je těžké vybrat ze všech našich dobrodružství v nahrávacích studiích jedno konkrétní. Každé z nich se odehrávalo v jiné fázi vývoje našeho kvarteta a každé má pro nás zvláštní význam. Ale je hezké si občas poslechnout něco z našich začátků, když jsme se teprve ještě dostávali do povědomí veřejnosti. Je hezké pozorovat ten vývoj, ta zlepšení i to, jak jsme dokázali postupně nasměrovat kvarteto přesně tím směrem, kterým jsme chtěli. Nicméně myslím, že ten Beethovenovský cyklus je pro naše kvarteto něco, co navždy zůstane v našich srdcích a myslích a co je vrcholem naší nahrávací činnosti. Ale tím nechci nijak umenšovat naše ostatní nahrávky, které jsou mi taky milé, včetně okolností jejich vzniku, zkušeností ze studia, toho, jak jsme nahrávku propagovali. Každé album má svůj vlastní malý příběh, takže je opravdu těžké vybrat jedno jediné. A co se týče toho Beethovena, mám velikou radost, že ho budeme příští rok hrát znovu. Chystáme se na další Beethovenovský cyklus, ne ve studiu, ale v různých koncertních síních po celém světě. Takže to bude pro nás takový malý návrat domů k Beethovenovským kvartetům.
0: To zní skvěle. Pojďme si teď něco říct také o vašem koncertu.

0: Já si ale myslím, že určitě stojí za toho navštívit. Začneme skladbou Pět vět od Weberna a to spojení mezi Webernem a Mozartem je moc zajímavé, protože bude se tenhle rozhovor vysílat před koncertem nebo až po něm?
1: Určitě před ním.
0: Já to možná nechci úplně prozrazovat, ale zkrátka budeme to hrát tak, že si toho spojení mezi Webernem a Mozartem podle mě snad každý všimne. Jak jste říkal, v první části té Mozartovy skladby není hned úplně jasné, jestli je to Mozart nebo Webern, protože to už hodně směřuje k atonalitě. My se ostatně k atonalitě v našem programu dostaneme taky v poslední části Schönbergova smyčcového kvartetu číslo 2. Ale ten Webern, to je zkrátka jiný způsob vyjadřování než Mozart, mnohem kompaktnější a barevnější. Využívají jiné efekty, krátké motivy propojené velmi sofistikovaným způsobem. A harmonicky je to samozřejmě něco úplně odlišného od Mozartova hudebního jazyka. Takže mezi Webernem a Mozartem bude, myslím, nádherný kontrast a zároveň propojení, které v průběhu koncertu objevíme a prozkoumáme. No a samozřejmě musíme říct, že sebou budeme mít Barbaru Hennigan, nejúžasnější zpěvačku a dirigentku. Spolupráce s ní je pro nás úžasným zážitkem. Už jsme spolu několik koncertů absolvovali. Jsme s ní teď na turné, které začalo v březnu a Praha bude jeho poslední zastávkou. Pak se ale snad někdy v příštích letech opět sejdeme, protože seznámit se s ní pro nás opravdu byla mimořádná zkušenost. V naší kvartetní bublině se člověk s dirigenty nebo zpěváky moc neseznámí, moc často s nimi nespolupracujeme. Ale na Barbru a její úchvatný hlas jsme se okamžitě dokázali napojit. Upřímně řečeno, jsem z ní na koncertech tak unešená, že ji někdy jen poslouchám a skoro zapomenu nastoupit. Je tak krásná a je tak úžasné ji vidět a slyšet zblízka tak blízko od nás, slyšet její detailní práci s hlasem a všechny ty barvy, které dokáže vytvořit. Je to o disciplíně. Vidíte, s jakou disciplínou přistupuje ke svému tělu, ke svým hlasivkám, jak zodpovědně přistupuje k hudbě. Je to opravdu úžasný zážitek cestovat s ní a být s ní na jednom jevišti. My jsme byli vždycky zvyklí mít série intenzivních koncertů v krátkém časovém období, někdy třeba skoro každý den, ale to ona nedělá, což je zajímavé sledovat. Je to zpěvačka, takže je to pro ní těžší. Musí být opatrná na své hlasivky. Ale ona je velmi disciplinovaná v tom smyslu, že si rozvrhne koncerty tak, aby měla dostatek času na regeneraci, odpočinek a tak dále. Zatímco my někdy hrajeme každý den v jiném městě, což si samozřejmě dokáže vybrat svou daň po fyzické i psychické stránce. To je taky poučné. Děláme s ní třeba dechová cvičení, věci, které nás nikdy nikdo neučil. Je to nesmírně důležité, nejen pro zpěváky, ale pro všechny hudebníky, aby uměli správně dýchat. My instrumentalisté jsme někdy před koncertem nervózní, vyplavuje se nám adrenalin, takže správné dýchání je velmi důležité. Opravdu je pro nás moc objevné, že s námi jezdí.
1: Takže i smyčcové kvarteto musí dýchat společně, nadechovat se na stejných místech jako dechaři nebo zpěváci?
0: Ano, je to důležité. Cítíte totiž svoje kolegy.
2: And you actually feel your colleagues, you know, after so many years.
0: Po tolika letech už cítím, jak moji spoluhráči dýchají. A když dýcháme mělce, tak je to znejistí. Snažíme se navzájem povzbuzovat ke správnému dýchání, i když je někdy těžké na to myslet. Přitom je to úplně jasné, že by si člověk měl uvědomovat, jak dýchá. Ale při tom všem stresu a adrenalinu to někdy úplně jasné není.
1: Říkala jste, že nespolupracujete se zpěváky moc často. Má to nějaká specifika, když jako smyčcové kvarteto doprovázíte zpěváka? Protože když jsou to třeba písně nebo podobný druh repertoáru, tam obvykle bývá hodně agogiky, tempových změn a tak dále. Vyžaduje to více zkoušení než obvykle, když vystupujete se zpěvákem?
2: Well, I mean, Barbara is the kind of singer and the singers like Ian Bostrom that we've played with.
0: Víte, Barbara je ten druh zpěváka, stejně jako třeba Ian Bostrom, se kterým jsme taky spolupracovali, který natolik dobře ví, co dělá, že jejich záměry jsou docela jasné. Vedou frázy takovým způsobem, že nemusí dlouze vysvětlovat, jak chtějí něco frázovat. Je to celkem patrné z toho, jakým způsobem to dělají. Důležité je jenom znát jejich způsob interpretace a znát tu skladbu dostatečně dobře na to, aby oni mohli být spontánní a abychom my na ně mohli okamžitě reagovat. Ale samozřejmě chce to nějaký čas. Zkoušíme každý den, dokonce i ve dnech, kdy je koncert. Udělalo na mě velký dojem, že Barbara na zkouškách opravdu zpívá. Není to jen marketing.

0: kýrování. Opravdu zpívá s plnohodnotným výrazem a vždy je to ku prospěchu hudby. Nejsou to zkoušky jen kvůli tomu, abychom se sešli. Všechno, co dělá, je nesmírně inspirativní, dokonce i na zkouškách. Tohle byl pro mě také mimořádný zážitek. Samozřejmě my dobře známe kvartetní repertoár a jsme zvyklí zkoušet spolu, ale když přijde někdo jiný, musíme si chvíli zvykat na to, jak dýchá, abychom mohli dýchat společně. Barbara si některé nádechy upravuje tak, aby to bylo přirozenější z hlediska textu, což si člověk musí uvědomovat a musí tomu přizpůsobit tempo a agogiku. Ale je to zajímavý proces, který nás zatím velmi baví.
1: Je trochu neobvyklé použít ve smyčcovém kvartetu soprán, což udělal Schönberg ve svém kvartetu číslo 2. Jakým způsobem tam tedy ten hlas využívá? Jakou tam má ten hlas roli? Je to třeba něco podobného jako vokální sola v některých jinak instrumentálních Mahlerových symfoniích? Nebo jak přesně tam ten hlas začlenil?
2: He was the first one to incorporate a voice in a string quartet, which is quite revolutionary.
0: On byl první, kdo použil hlas ve smyčcovém kvartetu, což je docela revoluční myšlenka. První dvě věty jsou prostě čistý smyčcový kvartet a nic jiného. Sopranistka tam jenom sedí. Ale potom přijde ta krásná báseň, kterou zpívá nad kvartetem. První housle se k ní občas přidají na stejném tónu, někdy v oktávách, někdy hrají něco úplně jiného. A ona pořád zpívá nad tím. Je to vlastně velmi dramatické, velmi operní, řekla bych. Navíc v poslední větě mají smyčce dusítka, což dává hlasu ještě víc vedoucí úlohu, protože hlas zní nezměněně, zatímco smyčce mají trochu potlačenou barvu. Také je zajímavé, že my se na smyčcových nástrojích snažíme napodobovat lidský hlas svými pohyby prakticky každý den. Ale když tam pak ten hlas doopravdy máte, zvlášť když s ním zrovna hrajete unisono, tak hledat na nástroji tu správnou barvu, to je velká výzva a velká radost.
1: Závěrem ještě obligátní otázka, jelikož se chystáte do Prahy, jaký máte vztah k českému repertoáru? Máte nějaké oblíbené smyčcové kvartety od Dvořáka, Smetany, Janáčka, něco z české literatury, co se vám líbí?
0: Všechno. Máme rádi všechno z českého repertoáru a obzvlášť Janáčka. Na Janáčkovi je něco neuvěřitelně extatického a extrémního, ve smyslu extrémního příštění emocí. Janáčkovi kvartety jsme i nahráli a zejména jeho kvartet číslo 2, Listy důvěrné, to je jeden z mých úplně nejoblíbenějších kvartetů, který řadím vedle Beethovena a Schuberta. Když ho hraju, je to pro mě úžasná věc, obzvlášť ta třetí věta.
1: Mimochodem, nahráli jste ten Janáčkův kvartet číslo 2 s tou violou d'amore, kterou tam původně měl?
0: Ne, jen s běžnou violou.
1: Pojďme si tedy teď pustit Janáčka v podání Belča kvartetu. Zazní zmíněná třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 2 s podtitulem Listy důvěrné.

0: Třetí větu z druhého smyšcového kvartetu Leoše Janáčka nám právě zahrál soubor Belča Quartet, který vystoupí v květnu také tady v Praze v rámci festivalu Pražské jaro. Jeho první houslistka a zakladatelka Corina Belča je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Co vás ještě v této sezóně čeká, kromě toho zmíněného koncertu v Praze? Jaké budou ještě vrcholy příštích několika měsíců?
1: The next highlight after playing with Barbara in Prague is our work with Tabea Zimmermann.
2: Kromě koncertu s Barbarou v Praze pak budou dalším vrcholem naše spolupráce s Tabeou Zimmermann, skvělou violistkou, kterou úplně zbožňujeme, a už jsme s ní podnikli několik turné, kde jsme hráli Mozarta a Brahmse. Vrátíme se tentokrát k Mozartovi a budeme s ní během příštích 2 nebo 3 let postupně provádět všechny Mozartovy smyčcové kvintety a doufáme, že je časem budeme mít možnost i nahrát. No a také už pomalu připravujeme ten již zmíněný Beethovenovský cyklus. Vrátíme se k Beethovenovým kvartetům. A v červenci poprvé vystoupíme na festivalu v Evianu. Na to se moc těším, budeme hrát Brahmse. Ale hlavně se chceme soustředit na Beethovena, co nejvíc to půjde, protože s naší novou kolegyní Sue jsme zatím spolu hráli jenom 3 z Beethovenových kvartetů, takže nám jich ještě zbývá k naskoušení 13. Takže to je naše příprava na příští sezonu, která bude hodně zaměřená na Beethovena. Bude to tak trochu takový návrat na vrcholek Everestu, který už jsme jednou zdolali v roce 2012.
0: Ano, velké Beethovenovo výročí se blíží. Moc vám děkuji za váš čas, paní Corina Belča, první houslistka a zakladatelka Belča kvartetu, byla dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Budeme se těšit 24. května na vaše vystoupení ve Dvořákově síni Rudolfina v rámci festivalu Pražské jaro. Díky, naslyšenou.
1: Thank you so much and we look very much forward to seeing the audiences in Prague and seeing the city which we love again and singing with, playing with Barbara for you all. So thank you for having me.
2: Já moc děkuji a budeme se těšit na pražské publikum, na návrat do města, které máme rádi, a na to, že vám spolu s Barbrou zahrajeme a zaspíváme. Děkuji za pozvání.
0: My si závěrem dnešního pořadu ještě poslechneme Beethovena, bude to finále z jeho smyčcového kvartetu číslo 15 a dur v podání Belča kvartetu. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Don Giovanni aneb potrestaný prostopášník, tak zní název opery, která měla premiéru v Praze 29. října v roce 1787. Bylo to v Nosticově, dnes Stavovském divadle. No a skladatel Wolfgang Amadeus Mozart byl u toho. Stejně jako předchozí uvedení Mozartovy Figarovy svatby, i Don Giovanni se stal velkou senzací. Tak není divu, této opeře se říká opera oper a je v ní opravdu všechno. My jsme slyšeli právě závěrečnou scénu nebo samotný vrchol opery, v níž je onen prostopášník potrestán. Don Giovanni je odveden do pekla konturem, který vstane z mrtvých, socha oživne. Je to skutečně hororová scéna, kterou nám teď je úžasným způsobem stvárnila trojice pěvců. Jako Giovanni se představil Eberhard Wächter, Komtura, tak tam jsme slyšeli výtečný bas Gottloba Fricka, Leporella hrál Giuseppe Taddei a Filharmonie Orchestra hrála pod vedením Karla Marie Giulinio. Je to nahrávka už letitá z roku 1959, ovšem zremasterovaná a nádherně čistá. Tak doufám, že jste si užili tento vstup do dnešního sobotního odpoledne 9. května, milí posluchači. Vysíláním Rádia Klasik Praha vás bude dnes provázet Dita Hradecká. A teď vám posílám baladu F-moll, krásný epický kousek a také dramatický kousek Frederika Chopina. Hrajeme si z poměrně čerstvé nahrávky pianisty Martina Kasíka.

Tak to byla veliká nádhera. Balada číslo 4 F-moll Frederika Chopina společně s dalšími třemi a také se čtyřmi skerci nahrál tyto Chopinovy skladby Martin Kasík. Teď si poslechneme koncert pro housle a orchestr A-moll od Antonína Dvořáka. Solistou je Josef Špaček a Českou filharmonii vede ve třetí větě Jiří Bělohlávek.

0: Česká filharmonie s Jiřím Bělohlávkem a Dvořákův koncert pro housle a mol. Ve finále jsme slyšeli housle v rukou Josefa Špačka. Za okamžik si pustíme nahrávku souboru Tiburtina, který se věnuje těm nejstarším hudebním vrstvám. Zazní skladba Francisca de la Torre Adoramus te Señor.
1: Klasik Praha.
2: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Tiburtina Ensemble a Ensemble de la Torre. Kapela de la Torre dohráli a dospívali skladbu Francisca de la Torre Adoramus te Señora. Teď přeskočíme několik staletí a ocitneme se ve 30. letech století 20. Dmitrij Šostakovič tehdy zkomponoval svou 4., 5. a 6. symfonii. No a my si poslechneme nahrávku Filharmonie Oslo s Klausem Mäkelä. Zazní druhá věta ze Šostakovičovy 6. symfonie.

Tak to byla famózní instrumentální skladba, úžasná opravdu práce s orchestrem a také divoká energie. Slyšeli jsme Allegro ze 6. symfonie H-moll Dmitrije Šostakoviče, a to v podání Filharmonia Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä. Mimochodem, tato Šostakovičova 6. symfonie z roku 1939 původně měla mít vokálně instrumentální formu, tady se sborem na slova Majakovského básně Vladimír Iljič Lenin. No, myslím, že by se tolik nehrála, jako se hraje teď, když je zůstala ve své instrumentální podobě. Teď si, milí posluchači, pustíme skladbu Bedřicha Smetany. Bude to jeho trio G-moll, které zkomponoval v reakci na smrt svých dcer. Je to případ, kdy skladatel vtělí svůj bol do komorního díla. No a toto trio tedy při své premiéře nemělo zrovna kladnou odezvu nebo byla smíšená, ovšem Franz Liszt, kterému Bedřich Smetana partituru poslal, tak ten dílo velmi pochválil. Je to dramatická skladba, velmi emocionálně nabitá, tak pojďme si poslechnout první větu v podání tria Bohem, o které tvoří Jan Vojtek u klavíru, Matouš Pěruška na violončelo, na housle a Kristina Vocetková u violončela.

0: o svém životě, emocích, tragédiích i radostech rád vyprávěl Bedřich Smetana prostřednictvím komorní hudby. Toto bylo trio G-moll, hrálo nám trio Bohemo a my jsme slyšeli první větu. Později na konci života již celá hluchý komponuje Smetana svůj kvartet číslo 1 z mého života, kde opět portrétuje svůj život od mládí a radostných chvil až po onu tragédii ztráty sluchu, která ovšem ho nevyřadila z kompoziční činnosti, ba naopak. Teď jsme si tady poslechli jeden z vrcholů české komorní tvorby. Pojďme pokračovat hudbou operní. Bude to finále z Falstaffa od Giuseppa Verdiho. Zpívat budou Brinterval, Thomas Hampson a Adrian Piečonka. Taky uslyšíme Dorotheu Rošman a další. Také berlínský rozhlasový sbor a berlínskou filharmonii. Tu má na povel Claudio Abbado a zpívá se o tom, že všechno na světě je žert.
1: Burlone, burlone, burlone.

Dozněla závěrečná fuga z opery Falstaff v finále z tohoto díla Giuseppa Verdiho. Berlínský rozhlasový sbor, Berlínskou filharmonii a solisty dirigoval Claudio Abbado. A těmi solisty byly jako titulní hrdina Falstaff Bryn Terfel, pan Ford, toho zpíval Thomas Hampson, a paní Alice Ford, tu zpívala Adriane Piečonka. Za zimního slunovratu, tak poněkud nepřípadně vzhledem k ročnímu období, jsme vybrali tuto půvabnou skladbu Gustava Holsta. Hraje londýnský festivalový orchestr.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
2: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla závěrečné jásavé Alleluja, Smoteta, Exultate, Jubilate od Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívala nám Ruth Cízak a soubor La Stagione vedl Michal Schneider. Máme 13 hodin a 5 minut a vy posloucháte Klasik Praha s Ditou Hradeckou. Pojďme si teď poslechnout klarinetovou sonátu Camille Saint-Saëns. Zazní čtvrtá věta, a to v podání Marka Švejkara a Lenky Korecké.

Krásný příklad francouzské komorní hudby. Čtvrtá věta z sonáty S-dur pro klarinet a klavír od Camille Saint-Saëns. Věta, která shrnuje na závěr i větu první a sklenuje celé čtyřvěté dílo dohromady. Lenka Korecká u klavíru a Marek Švejkar na klarinet. Hrali jsme si z jejich debutového alba Connexion a ne de Pelegrinage, Léta putování. Teď to bude andaluská romance, čili míříme na jih. Pablo de Sarasate je autorem, hraje Josef Suk a Pražský komorní orchestr.

Tak to byl Josef Suka, pražský komorní orchestr. Zahrali nám andaluskou romanci od Pabla de Sarasateho. Toto par Sarasate byl španělský virtuos, který procestoval celý svět a sklízel ovace. Hrál na Stradivárky, které mu už jako malému chlapci zapůjčila královna, aby mohl rozvíjet svůj talent nevšední. No ale říkám po celém světě, ale také v několika českých městech měli tu šanci slyšet tohoto vynikajícího virtuoza. No a právě skladby, jako je andaluská romance, v nichž vynikne španělský kolorit a také virtuozita, solistická takty patřily k jeho hlavním devízám. Pojďme si teď pustit symfonii B-dur od Alexandra von Zemlinského. Zazní skerco, a to v podání Slovenské filharmonie.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou houslistka Terezia Hledíková a klavírista Pavol Praženica. Dva mladí hudebníci, kteří jsou nejen skvělými hráči na své nástroje, ale společně také pořádají koncertní cyklus nazvaný Hudba mezi obrazy, který propojuje komorní hudbu a výtvarné umění. K poslechu premiéry pořadu v úterý 12. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Jsme Klasik Praha.

pianistka Virginia Eskin nám teď dohrála cyklus Dubnová preludia od Vítězslavy Kaprálové. Tato interpretka se zaměřuje na hudbu ženských skladatelek. Cyklus Vítězslavy Kaprálové má opus 13 a vznikl v roce 1939. Teď si pustíme finále ze symfonie číslo 3 D-dur Petra Iliče Čajkovského. Dílo ruského romantika nám teď přichází zahrát Royal Philharmonic Orchestra pod vedením Gilberta Levina.

Royal Philharmonic Orchestra pod vedením Gilberta Levina dohrál finále se symfonie číslo 3 D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Stále posloucháte Klasik Praha, teď je 13 hodin na 45 minut. Znít bude teď dvojkoncert pro dvojhousle Johanna Sebastiana Bacha. Poslechneme si Anne-Sophie Mutter, Nancy Zou a Mutter s virtuózy.

Tak to byl Johann Sebastian Bach a jeho koncert pro dvoje housle. Na ně hráli Anne-Sophie Mutter a Nancy Zhou a doprovázal soubor Mutters Virtuózy. Teď si poslechneme hudbu z filmu The Artist od Ludovika Burse. Čekají nás také skladby Roberta Lukase Piercela nebo Ludviga van Beethovena či Henrika Goreckého.

Tak to byla hudba Ludovika Burse ze snímku Artist. Teď si poslechneme dílo významného polského skladatele Henryka Goreckého. Své tři kusy ve starém stylu zkomponoval ve stylu neoklasicistním. Druhou část teď zahraje Symfonický orchestr Polského rozhlasu, řídí Antony Witt.

Dozněl teď jeden z kusů ve starém stylu od Henryka Goreckého. Hráli nám členové Symfonického orchestru Polského rozhlasu pod taktovkou Antonyho Witta. No a teď nás čeká sextet Ludwiga van Beethovena. Je to sextet dechový pro dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty. Menuet hrají čeští interpreti Václav Kyzivác, Zdeněk Tesař, Zdeněk a Bedřich Tilšarovi, František Herman a Vilém Horák.

Tak to byl Ludwig van Beethoven a jeho půvabný sextet pro dechové nástroje. Teď Lay a Garland, to bude skladba Roberta Lukase Piercela. Zaspívají nám Voices 8. No a poté se můžete těšit na mazurku Friderika Chopina.

0: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Posloucháte Klasik Praha.

V podání italského pianisty Mauricia Poliniho teď dozněla mazurka H-dur od Frederika Chopina. Teď si poslechneme koncertní árii od skladatele jménem Krato Büttner. Soubor L'Arpeggiata si vybral a zaspívá nám ji Céline Sheen.

Ich suchte des Nachts in meinem Belt, tak zní název této arie od Kráta Bittnera. Zaspívala Celine Shen a soubor Larpeggiata doprovázel. Teď nás čeká společný poslech symfonie číslo 1 Azdur Edwarda Elgara. Čtvrtou větu zahraje Filharmonie orchestra pod vedením Andrewa Davise.

Na Klasik Praha právě dozněla výtečná nahrávka Elgarovy symfonie číslo 1 a Asdur. V finále nám teď zahrála Filharmonia Orchestra pod vedením Andrewa Davise. Film Vzpomínky na Afriku, tak ten určitě nechal nikoho chladným. Stejnou roli jako originální hudba Johna Berryho v něm hrál Mozartův klarinetový koncert. My si ovšem teď poslechneme část z originální Berryho partitury pro tento snímek.

0: Klasik Praha.
1: Více než 50letou tradici má hudební festival Antonína Dvořáka, který se koná v Příbrami a jejím okolí, zejména ve Vysoké u Příbramě, kde měl Dvořák, jak známo, své letní sídlo, Vila Rusalka. A čerpal zde inspiraci pro svá díla. Více o historii festivalu prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
4: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
2: Jak jsou ty trampolíny velké?
4: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
2: Jsou trampolíny placené?
4: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
2: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčin.cz
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelčin.cz
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Možná byste si netipovali, že tato hudba patřila Dmitriji Šostakovičovi. Totiž v roce jeho výročí, minulý rok jsme si připomínali 50 let od úmrtí a letos si připomínáme 120 let od narození, vyplouvají na povrch některé rarity, juvenílie a skladbičky třeba nedokončené. Jedna z nich byla Gavota z 5 kusů pro dvoje housle a klavír. Hráli nám Gidon Kremer, Madara Peterson a Georgis Osokis na klavír. No a teď je to Bach a jeho Air. Zahraje nám jej English Concert.

Dozněla nebeská hudba Johanna Sebastiana Bacha. Byl to air z jeho známé svity číslo 3 D-dur a hrali nám The English Consort pod vedením Trevora Pinnocka. Teď je 14 hodin 39 minut a my si pustíme koncert Antonína Dvořáka. Gerhard Opitz na klavír přednese třetí větu z jeho koncertu a doprovází Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem v čele.

Na Klasik Praha právě doznělo finále z koncertu G-moll, který napsal Antonín Dvořák a zahrál pianista Gerhard Opic za doprovodu Pražské komorní filharmonie a dirigenta Jiřího Bělohlávka. Máme 10 minut před 15. hodinou a já mám pro vás pozvání na tentokrát nikoli na koncert FOK, ale na akci, která je určena seniorům nebo prarodičům a jejich vnoučatům. Workshopy pro děti od 6 do 12 let a jejich prarodiče se pořádá v FOK v kostele svatých Šimona a Judy pod vedením lektorky Karolíny Řepové. No a společně si takto mezigeneračně mohou něco vytvořit. Bude se to týkat hudby, bude se to týkat zkrátka dialogu a tentokrát nikoli nutně verbálního, ale právě toho uměleckého, protože hudba je jazyk, pro který žádná vzdálenost není nepřekonatelná, ani vzdálenost generační. Pořád vznikl ve spolupráci se Základní uměleckou školou Hostivař a projektem Akademie umění a kultury pro seniory. Tak vezměte své malé či větší vnoučata a přijďte se podívat na mezigenerační hudební setkání, workshop nazvaný Hudbou k srdci. Koná se 16. května, což je sobota v 10 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Vstupenky a podrobnosti na stránkách FOK. No a teď letní pastorále Artura Onegera. Hraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x 100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

A to už byla strahující část z baletu Čarodějná láska, nazvaná Rituální ohňový tanec. Balet napsal Manuel de Falla a zahrál Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Teď si pojďme pustit jeden z lašských tanců Leoše Janáčka. Jmenuje se Požehnaný a zahraje nám jej Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jakuba Hruši.

Filharmonie Brno s Jakubem Hrušou v čele dohrála tanec Požehnaný od Leoše Janáčka. Hráli jsme si z jeho cyklu Lašské tance. V Brně zůstáváme, Miloslav Ištvan patří k takzvané brněnské skladatelské škole a my si poslechneme první část z jeho sonáty pro klarinet a klavír. Hrají Igor František a Lukáš Michel.

Igor František na klarinet a Lukáš Michal na klavír dohráli první část ze sonáty Miloslava Ištvána. Teď si pustíme hudbu filmovou, bude od Thomase Newmana a je ze snímku Vykoupení z věznice Shawshank.

Vykoupení z věznice Shawshank. Snímek z roku 1994 s hudbou Thomase Newmana. A teď už přichází Johann Strauss mladší a jeho valčík Vídeňská krev.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu budou mými hosty hned dva umělci. Zpěvák Daniel Hůlka, který se v poslední době rozhodl vrátit k opernímu zpěvu, vystudoval ho také a postupně již uvedl na jeviště opery Prodaná nevěsta a Rusalka. Teď se chystá premiéra Janáčkovy opery Příhody Lišky Bystroušky, na které spolupracuje s pěvcem Vladimírem Chmelem. Poslouchejte oba pány v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: AAA Radiotaxi. Už 36 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naši řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás.

0: Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Nemanja Radulovič a soubor Double Sun dohráli rondo, závěrečnou větu z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludwiga van Beethovena. A toto podání bylo neobvyklé tím, že místo plného tělesa symfonického zde hraje jenom komorní soubor bez dirigenta. Teď to bude koncert Dmitrije Šostakoviče a solistou bude Yuja Wang, pianistka. Zahrajeme si z jeho koncertu číslo 2 F-dur třetí větu a Boston Symphony Orchestra diriguje Andris Nelsons.

fenomén Yuja Wang, tentokrát jako solistka v třetí větě koncertu F-dur od Dmitrije Šostakoviče. Opět si připomínáme 120 let od výročí jeho narození. Bostonský symfonický orchestr v této ukázce vedl Andris Nelsons. Teď to bude tradicionál Scarborough Fair. Známe v mnoha podobách, tentokrát se ozve violončelo Shecka Kanemeisna.

Plinio Fernandez na kytaru a Shecu Kanemason na violončelo zahrali nám píseň Scarborough Fair. Teď se ozve romance z divertimenta pro smyčcové kvarteto, jehož autorem je Erwin Schulhoff. Hrajeme si z debutového alba smyčcového kvarteta Krása kvartet, tedy dostalo tento soubor název podle Hanse Krásy. Mládí se jmenuje jejich debut, který vyšel v loni u Animal Music a přináší hudbu českých meziválečných židovských autorů. Mezi jinými také tedy toto divertimento od Erwina Schulhoffa.

Romance z divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Schulhoffa právě dozněla na Klasik Praha, a to v podání Krása kvartetu. Ervín Schulhoff, pokud neznáte tohoto skladatele, tak ten se narodil v roce 1894 a zemřel v roce 1942 na tuberkulózu v koncentračním táboře ve Würzburgu. Přesto jej řadíme do velké rodiny skladatelů, takzvaně terezínských také. Zkrátka generace, která bohužel byla vyhlazena kvůli nacistům. Tak my jsme se připomněli teď debutovou nahrávkou Krása kvartetu, dílo Ervína Schulhoffa, a pokračujeme Antoniem Vivaldim. Zazní jeho koncert A dur pro smyčce.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Tohle je Klasik Praha.

Básně na téma tuláctví, svobody, přírody a tak dále. Slova tak ty napsal Robert Louis Stevenson a zhudebnil Ralph Vaughan Williams. My jsme si teď poslechli nahrávku tohoto písňového cyklu Songs of Travel, konkrétně část čtvrtou v podání Roderika Williamse, na klavír doprovázel Ian Burnside. 16 hodin a 4 minuty, znít teď bude balet Šípková růženka Petra Iljiče Čajkovského.

Dozněl valčík z baletu Šípková růženka Petra Iljiče Čajkovského, a to v podání New Philharmonic Orchestra London, dirigoval Lawrence Ziegel. Teď si můžeme vychutnat trio S-dur od Johannese Brahmse. Je to skladba pro klavírní trio. Hrát budou Marta Archerič, Renaud Capuçon a David Guerrier.

Na Klasik Praha právě dozněla pozoruhodná skladba od Johannese Brahmse. Své trio Es-dur věnoval klavíru, potom houslím a také přirozenému rohu, tedy lesnímu rohu, který nemá ještě ventily. Marta Archerič, Reno Capison a David Guerrier tvořili trojici hudebníků, kteří nám právě dohráli Adagio. Teď je Georg Friedrich Händel a jeho vodní hudba. Academy of Ancient Music, Chamber Orchestra, zařízení Christophera Hogwooda zahrají třetí část.

0: Klasik Praha.
1: Nejhranějším autorem své doby byl německý skladatel, varhaník, klavírista a dirigent Max Reger. Obdivovali jej Paul Hindemith, Béla Bartók, Arthur Honegger, Alban Berg, Sergej Prokofjev či Arnold Schönberg. Přátelil se s Ferucem Buzonym a Richardem Straussem a znal se i s Josefem Sukem a Českým kvartetem. Zemřel před 110 lety 11. května 1916. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90.

0: Lidl. To se vyplatí.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebalené sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla velká lahůdka ve vysílání Klasik Praha. To byla ukázka z opery Oberon Karla Marie von Webera, geniálního raného romantického německého skladatele. Orchestr revoluční a romantický vedl John Elliot Gardiner a solo měl Jonas Kaufmann. Teď přichází sonatýna od Bohuslava Martinů. Hrajeme si z alba klarinetistky Anny Paulové, které natočila s pianistou Ivem Kahánkem.

podání Anny Paulové a Iva Kahanka teď dozněla sonatína pro klarinet a klavír od Bohuslava Martinu. Anička Paulová, to je laureátka soutěže Pražského jara, která má bohaté koncertní zkušenosti a na toto svoje album, které v rychlém sledu vydala jich několik, tak tam právě zařadila skladby českých autorů a také pozvala přední české interprety, kromě zmíněného Iva Kahanka, také například Jana Fischera, Kristýnu Fialovou, Viléma Vlčka a tak dále. Teď to bude koncert od Pietra Antonia Locatelliho. Na housle bude hrát Giuliano Carmignola a Venice Baroque Orchestra hraje za řízení Andrej Marcona.

Tak to byl Pietro Antonio Locatelli, italský skladatel a jeho koncert pro housle a komorní ansámbl. Tím byl Venice Baroque Orchestra a na housle hrál Giuliano Carmignola. Teď následuje tradicionál Danny Boy. Poslechneme si verzi pro flétnu, na to bude hrát James Galway.

Danny Boy a Zlatá flétna Jamesa Galwaye. Zahrál nám tento tradicionál a doprovodil jej National Philharmonic Orchestra. Tak co kdybychom si teď pustili koncert pro klavír G-dur, oblíbené efektní dílo Maurice Ravela. První věta zazní v podání Andrew von Oena a PKF Prague Philharmonia.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: AAA Radio Taxi. Už 630 let spolehlivá volba v Praze. Naše ceny jsou férové, naše řidiči zkušení a naše tradice mluví za nás. Ověřte si sami, že s námi jezdíte chytře a za skvělou cenu. AAA Radio Taxi. Tradice, na kterou se můžete spolehnout. Volejte 14 014. AAA Radio Taxi.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Michaela Fukačová a Filharmonie Brno s Liborem Peškem nám teď zahráli působivý koncert E-moll Edwarda Elgara. Byla to první věta. Teď já přichází skerco ze snu Noci svatojanské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Opět James Galway na flétnu a National Philharmonic Orchestra.

Tak to bylo bravurní skrco ze snu noci svatojanské, napsal jej Felix Mendelssohn Bartholdy jako poctu a jako scénickou hudbu ke stejnomenné hře Shakespeareově. James Galway hrál na flétnu a National Philharmonic Orchestra řídil Charles Gerhardt. Jak možná věřit, že bych prodal svoji Mařenku? Bude zpívat Jeník ústy Pavla Černocha, tenoristy, který natočil společně s Českou filharmonií a Tomášem Netopilem CDčko ze Smetanových árií.

Dozněla hudba Bedřicha Smetany, dozněl hlas Pavla Černocha. Česká filharmonie s Tomášem Netopilem dohrála árii z druhého dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Teď sonáta pro housle a klavír S-dur, komorní dílo Richarda Strause, velkého německého symfonika. Poslechneme si nahrávku houslisty Renauda Capisona a pianisty Guillauma Belloma.

0: Právě dozněla sonáta pro husle a klavír S-dur, jejímž autorem byl Richard Strauss. Solistou byl Renaud Capuçon, na klavír hrál Guillaume Bellom. Hráli jsme si z CDčka věnovaného hudbě Richarda Strausse, které právě natočil Renaud Capuçon u Deutsche Grammophon. No a teď nás čeká Gloria od Jana Křtitele Vaňhala. Bude to z CDčka, kde kromě Vaňhalových duchovních skladeb zní také Requiem Jana Zacha. Muzika Florea a Marek Štrincl.
1: Klasik Praha.
2: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se

Z této krátké ukázky Gloria od Jana Křtitele Vaňhala je jasné, že patřil k těm opravdu vrcholným klasicistním skladatelům. Jan Křtitel Vaňhal působil zejména ve Vídni a i tam se dokázal prosadit mezi jmény, jako byl Mozart nebo Haydn, dokonce s nimi hrál ve smyčcovém kvartetu. No a my jsme si hráli se snímku muziky Flory a Collegia Floreum, vše pod vedením Marka Štrincla. Přichází teď skladba Claude Debussyho La Pluie Collante, původně skladba klavírní, tentokrát v úpravě pro San Francisco Symphony. Vede nedávno zesnulý dirigent Michael Tilson Thomas.

Tak to byl Claude Debussy, francouzský impresionista a jeho La Pluie Galante. San Francisco Symphony dirigoval Michael Telson Thomas. Teď si pustíme nahrávku Alfreda Brendla, pianisty, který se specializoval na hudbu vídeňských klasiků a také France Schuberta. A toto je právě schubertovská nahrávka Sonáta a moll.

Pamatuje ještě poslední vystoupení Alfreda Brendla, co by pionisty na Pražském jaru. Byl to skutečně úžasný zážitek. Ani si už nespomínám, zda tam hrál Schuberta také, ale věřím, že ano, také svého oblíbeného Beethovena. Za Alfredem Brendlem, který jeho život se uzavřel opravdu v požehnaném věku, celkem nedávno zůstala dlouhá řada skvělých nahrávek a jednu z nich jsme si právě pustili, byla to třetí věta ze sonáty A-moll Franze Schuberta. Tak milí posluchači, doufám, že jste si to pěkně užili. Krásnou hudbu můžete poslouchat i nadále, já se ovšem pro dnešek rozloučím. Pošlu vám teď Šeherezádu, oblíbené krásné romantické dílo Nikolaje Rimského-Korsakova. No a mějte se hezky a zítra se opět těším na slyšenou na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Slavný britský přírodovědec David Attenborough slaví 100 let a my proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme jeho filmové a televizní projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.ardhaushejtmánek.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
2: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, bilabil CZ.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, drazí posluchači Rádia Klasik Praha. Jsou tu vaše oblíbené vlny a také pořad na osobní notu, který přináší zajímavé hosty, tak jak je třeba úplně neznáte. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Jméno mého dnešního hosta si troufám říci je známé i naprostému laikovi, který nechodí do opery ani na koncerty klasické hudby nebo třeba na činohru. Pro mnohé se stala synonymem operní pěvkyně a přitom jí na začátku kariéry doporučili v Národním divadle dosti nevybíravě, ať operu nedělá a navrátí se k šibřinkám. To vše se ale stalo proto, aby zabodovala v zahraničí, konkrétně v Drážďanech a Berlíně, a začala tak svoji světovou kariéru. Letos v červnu na pódiu Státní opery Praha oslaví dvě nádherné číslice 65 a 45. A tak už to prozradím, i když už to všichni bez tak tušíte. Ve studiu se mnou sedí Dagmar Pecková. Dášo, vítejte.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Dášo, vy jste narozená ve znamení Berana. A to cituji. Lidé narození v tomto znamení mají neskrotnou energii, silný smysl pro spravedlnost, jsou přímí a nebojí se jít za svými cíly. Jsou známí svou odvahou a tím, že se rádi ujímají iniciativy. Sedí to na vás?
1: Jo, přesný.
0: Já mám pocit, že jste úplný prototyp.
1: Ano, to bych teďka, jak jste to četla, tak jsem si musela přiznat, že má horoskop pravdu, i když já se snažím na ně moc nevěřit, ale někdy opravdu mě to přemůže.
0: Jak se tyto vlastnosti ve vaší kariéře nejvíce projevovaly?
1: Že jsem si šla za svým cílem, pokud možno, až ne zas tak přes mrtvoly, ale prostě, když jsem si řekla, že něčeho dobudu, tak jsem to ve velké většině dokázala.
0: A byly pro vás spíš kladem nebo záporem?
1: Jak kdy? Já třeba si myslím, do dneška jsem o tom přesvědčená, že kariéru v tom bývalém východním Německu, když jsem tam začínala v roce 85, tak jsem měla pocit, že, nebo do dneška mám pocit, že to vlastně bylo jenom proto, že jsem vůbec neuměla německy ani slovo. A tím pádem jsem se nemohla slovně projevovat. A tím pádem já jsem platila za hodnou holku, která umí hezky zpívat. A lidi mě mají rádi i s tou prořízlou pusou, ale takhle mě nějak měli radši. Protože takový to osobní nepřátelství, které vzniká tím, že prostě i třeba někdy nechtěně řeknete, co si myslíte, tak to se prostě nekonalo a já jsem tím pádem mě nic nebránilo, abych mohla začít tu raketovou kariéru, ten raketový start.
0: Teď mě vysvětlete, jak se člověk vydá do Německa dobít svět, když neumí německy.
1: Ale tak jako uvědomte si, že mě bylo 23, jo, to jako v téhle době máte prostě, se vám v hlavě motají různé věci a když prostě vás tady nikdo nechce, nejenom to Národní divadlo, ale když se prostě Košler řek, tak mě nechtěli ani do Plzně, ani do Budějic, ani do Ostravy, ani do Brna, ani nikam prostě. A já jsem nechtěla zůstat v Hudebním divadle v Karlíně. Já jsem chtěla dělat to umění s velkým U a prostě mě to hnalo nějakým způsobem dál a když to nešlo tady, tak to šlo jinde.
0: On doma není nikdo prorokem, prostě jste musela prorazit za hranicemi, aby vás pak tady zase přijali, ale...
1: No, přesně tak.
0: Když jsme hovořili o vašich vlastnostech, o těch beranovských, některé se časem otupily, nebo některé třeba ještě více vystoupily dopředu, jak se to v průběhu života vyvíjí, a nebo jsou pořád stále stejné?
1: Já si myslím, že občas se to otupilo, občas se to potlačilo, protože když máte dvě malé děti a kariéru takovou, jakou jsem měla já, tak si myslím, že spousta věcí musí jít stranou a musí se to prostě nějak zvládat. Ale musím říct, že od té doby toho 55 plus vlastně do dneška jsem si tak nějak uvědomila, že být hodná asi není úplně pro mě a prostě jsem vystartovala o to víc.
0: Ale co vlastně znamená být hodná? Jenom neříkat, co si člověk myslí?
1: To ani ne, ale snažit se tak nějak se upozadit, aby prostě ty děti měly, co je potřeba, abych já tak nějak zvládala tu kariéru, rodinu, cestování šílený. A prostě ona, ta energie někdy dojde, jo, opak. Takže to bylo o tom.
0: Když to si nikdo neumí představit, tak je to pro ženu, matku, strašně náročný.
1: Je, no.
0: Dobře, my jsme v úvodu poslouchali árii z opery Lazebník sevilský od Gioacchina Rossiniho, árie Rosini una voce pocofa. Jak se vám zpíval Rossini? Protože pro mnohé jste, když použiju ošklivé slovo, zaškatulkovaná, jakože velký, dramatický mezzosoprán, ale Rossina je koloratura. Chápu, že jste ji zpívala v začátku kariéry. Jak se vám líbilo v těch bězích?
1: Zpívala jsem mi do svých 40 let.
0: No tak to je úžasné.
1: Zpívala jsem mi v Drážďanech, v Berlíně, v Hamburku a v Bazileji. A já jsem se teda, já osobně, jsem se nikdy za velký dramatický hlas nepovažovala. Naopak jsem se snažila co nejdýl zpívat Mozarta, právě Rossiniho, Bacha, veškerý ty oratoria, třeba romantický oratoria, jo. Takže já jsem se vlastně do tohoto oboru, takový ty Ortrudy a takový tyhle ty věci, což si podle mýho názoru myslím, že jsem nikdy neměla dopustit, tak do toho jsem se pustila až těsně před 50. A to si myslím, že asi bylo moudrý, že jsem dlouho vydržela do 40 zcela jistě v tom lehčím oboru. Já jsem ty koloratury, já vám upřímně řeknu, třeba u takového Sexta nebo u Rosiny nebo u jiných koloraturních rolí, já jsem upřímně řečeno ani moc nevím, jak jsem je zpívala. Já jsem je tak nějak měla od Pána Boha daný. Paní profesorka nebo solistka Národního divadla, paní Antonie Denigrová, mě ten hlas, jak bych to řekla, umravnila, nebo ten temperament můj byla schopná natolik umravnit a vlastně dát do takového toho kanálu, nebo jak bych to vyjádřila, toho kanálu,
0: skáznila
1: do takového toho kanálu, kde ta technika se vytvářela takový ten, já jsem, když jsem přišla na konzervatoř, tak jsem měla rozsah 3 oktávy. Tam na ty konzervatoři mě o to trochu připravili a paní Denigrová mě to potom zase rozšířila, ten můj hlas asi na 2,5, takže já jsem byla schopná zpívat soprán, mezzosoprán i alt. U toho sopránu nebo mezzosopránu bylo zajímavé na tom hlase to, že měl hodně tmavou barvu. Takže to byl celkem, myslím, vyhledávaný artikl jeden čas. Jo. A tím, že já jsem touhle barvou byla schopná zaspívat 3 čárkovaný cis nebo D, tak to bylo pro mnohé překvapení a já jsem s tou Rosinou nebo s tím Sextem a prostě s těma koloraturníma partiema slavila velký úspěchy, musím říct. A tahle ta nahrávka, ty Rosiny, to je dokonce živá nahrávka.
0: Wow, tak to je úžasné. Já strašně obdivuju, slyšela jsem od vás, mám doma nahrávku Elvíru z Dona Giovanniho, no. Ale tu árii, jak se většinou škrtá, Mitra dir questa alma ingrata, která je pro mě nesmírně těžká. A vy jste ji dávala prostě s takovou noblesou. A právě, že s tou veškerou barvou a i s tou pohyblivostí. Ona není typicky koloraturní, ale je hrozně těžká. A
1: je to dramatická role. I když musím říct, že se mi na jevišti nikdy nepoštěstilo tu roli zpívat, bohužel. Ale natočila jsem právě ty 3 velké árie s Jiřím Bělohlávkem i tuhletu, která se normálně škrtá, protože to je vídeňská verze, není to pražská verze. A zpívalo se mi to dobře a mně se hlavně strašně líbilo taková v ty árii vytvořit takový ten pocit ty hysterie, ty nevýchodnosti, ty postavy, bezvýchodnosti, ten psychický tlak, prostě to mě na té Elvíře vždycky strašně zajímalo, protože když jdete do divadla, tak kolikrát se podíváte na jeviště a tam stojí postava, která to zpívá způsobem, jako kdyby šla z nákupu a nesla 2 těžké tašky. A to mě je kolikrát opravdu ty role líto, že to je takhle pojímaný.
0: To je hodně smutný. My si teď pustíme opět něco s vaším výjimečným hlasem a je to role, která se pro vás stala ikonickou. Máme tu árii z opery Carmen, takzvaná Segedíla, od Georges Bizeta zpívá můj dnešní host Dagmar Pecková.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla Segidíla z opery Carmen od George Bizeta. Poslouchali jsme Pražskou komorní filharmonii, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Donem Josem byl Valentin Prolat a zpíval můj dnešní host, co by Carmen, se nám představila Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme dnes v úvodu našeho pořadu, pojďme rovnou na kódu, jo? My jsme v úvodu našeho pořadu zmínili dvě číslice, 65 a 45. Mně se na vás vždycky hrozně líbí, že vy nic nezastíráte. Všecko řeknete na rovinu, a tak ani věk není vůbec problém?
1: No není, protože já oslavím ve Státní opeře své 45. narozeniny a 65 sezon na jevišti. Já to pojímám takhle.
0: To je krásný. Kdo to může říct?
1: Ano, přesně tak.
0: Kdo to může říct? Takže tato výjimečná událost se odehraje 1. června. Byl to záměr, že je to na Den dětí, nebo je to náhoda?
1: On nebyl ve Státní opeře jindy volno.
0: Jo, jasně.
1: Ještě, takže jsme to udělali tak, i když moje narozeniny jsou 4. dubna a vlastně 45. výročí bude 27. června, ale tak jsme to tak nějak udělali všechno dohromady a oslaví se to 1. června na Den dětí.
0: Od kdy to počítá? 27. června, co tehdy bylo? To bylo vaše první představení
1: divadle? To bylo moje úplně první představení profesionální představení na jevišti, a sice plzeňské Alfy. Mě bylo něco málo přes 20 a zpívala jsem hlavní roli v americkém muzikálu Snílci. Ta role se jmenovala Luisa. A vlastně já jsem ještě byla v 5. ročníku na konzervatoři a tenkrát mě moje kamarádka, spolužečka Stáňa Forstová na hodině baletu řekla, ať jedu, že hledají ženskou představitelku na muzikál, ať jedu předspívat do Plzně. Já jsem říkala, proč tam nejdeš sama? Ona mi řekla, ale ty na to máš, já ne, což byla taková
0: to
1: pochvala od kolegyně. To už se mi pak nikdy v životě nestalo, to byl takový vzácný okamžik. A já jsem na tom konkursu uspěla, okamžitě jsem dostala angažmá, takže já už jsem v 5. ročníku konzervatoře byla angažovaná v plzeňské operetě. Za rok na to mě slyšel šéf-dirigent Karlínského divadla Miroslav Homolka, okamžitě mě angažoval do Karlína, tam jsem během 3 sezon udělala 10 poměrně velkých rolí. No a pak přišlo to odmítnutí v Národním divadle, úspěšný konkurs v Drážďanech. Ještě trošku mi tady soudruzi dělali problémy, že mě nechtějí pustit do těch Drážďan, do toho operního studia, protože jsem si měla jako správný svazák odpracovat 3 roky na českých scénách, ale to jsem mohla prokázat, že jsem dokonce odpracovala 4. Takže já jsem potom v klidu odešla do Drážďan a v listopadu 85 začala ta velká světová kariéra.
0: Úžasný. Dobře, pojďme zpět k tomu 1. červnu ve Státní opeře. Na co se mohou posluchači těšit? Co jste připravili?
1: Připravila jsem spolu s klavíristkou Šárkou Knížetovou večer písní Kurta Weila. Bude to jinak než v Lucerně, samozřejmě, že to nebude tak pompézní, bude to koncertní provedení, bude to ve večerních toaletách, klavír bude stát na forbíně, já tam budu mít jednu barovou židličku a ten večer budu i uvádět a je to trošku i nejenom o Kurtovi Weilovi a jeho životní cestě z Berlína přes Paříž do New Yorku. Ono to tak trochu, neskromně řeknu, trasuje i moji trasu světový zpěvačky a já to budu i sama moderovat a myslím si, že snad dokonce i vtipně se říká a budu to zpívat už ne tím operním hlasem, ale bude to šanzonové zpívání. Mm-hmm. Takže jsem zvědavá, jak to posluchači přijmou.
0: Já myslím, že báječně, protože vy už to pro vás nebude žádná novinka. S Kurtem Weilem už jste měla nádherný projekt Wanted.
1: No já ho vlastně zpívám, jsem si uvědomila, víc jak 30 let.
0: No tak.
1: Já už jsem s ním začala ve Státní opeře v Berlíně, když jsme tenkrát dělali Frauentanz, ženský tanec s komorním takovým uskupením. To jsme dělali jako komorní večer Státní opery v Berlíně. Pak jsem se s ním sešla díky Ruth Berghaus ve Státní opeře ve Stuttgartu. Pak jsem dělala tu Lucernu a teď samozřejmě občas udělám nějaký koncert z Kurta Weila a teď mě čeká ta Státní opera.
0: Protože tam nemusíte jenom předvádět hlas, že byste ho někdy předváděla, ale víte, jak to myslím, že tam prostě člověk jde hlavně po tom textu, po tom hereckém výrazu a to všecko je vám více než vlastní.
1: On ten Kurt Weil totiž, on psal Lieder, v němčině písně, šanzony v češtině písně a songy v angličtině písně. V češtině písně. Takže ono podle toho, v jaké zemi jste, tak to slovo použijete a je to vlastně takový, já ho mám pořád za pokračovatele Mozarta, Wagnera, Strause, Weila, prostě je to Deutsche Lied. Ačkoliv, jak já říkám, a hudební věci mě za to strašně kritizují a peskují, že Kurt Weill tak dlouho reformoval operu, až skončil u Činohry. A tam vlastně máme další paralelu se mnou, že já jsem sice tu operu nereformovala, ale skončila jsem u ty Činohry taky. Takže on vlastně potom tím, jak dělal činoherní hudbu, jevištní hudbu víceméně, tak ta píseň dostala i úplně jiný poslání a jiný tvar. On vlastně bojoval proti těm všem bohům antickým tím, že vlastně ten děj zatáhl ty opery, žebrácké opery mezi galerku, že jo. Takže tam se to všechno dělo trochu jinak. A je zajímavý, že lidi všichni Weila znají, tu jeho muziku, akorát nevědí, že to složil Weill. A to je na tom taky strašně zajímavý, jo. Že mě třeba tvrdili, že Alabama Song, že napsali The Doors. Ale on ji napsal, to je dokonce operní árie, že jo? Takže je to strašně zajímavý s tím Weillem a mě baví o něm hodně číst, protože v Německu je samozřejmě o něm strašně moc knížek, které tady vůbec nejsou k dostání a baví mě to o něm zkoumat, číst a prostě mě ten člověk baví jako takovej.
0: Já věřím, že bude bavit i 1. června na jevišti Státní opery ve vašem podání. Strašně se mi líbí, že tam, pokud se nepletu, není žádný host. Bude to váš
1: Není,
0: večer?
1: Ale na konci jsem si řekla, že přece jenom na přídavek jedno překvapení pro posluchače
0: super.
1: Budu mít.
0: Tak to je skvělé. A nikdo netuší, takže
1: nikdo
0: to bude
1: netuší.
0: Skvělé překvapení. Výborně. Tak si pojďme teď Kurta Weilla pustit. Máme tu v podání Dagmar Peckové píseň I am a stranger, hear myself.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali píseň I am a stranger here myself, kterou napsal Kurt Weill. Hrál nám Epoch Orchestra, které řídil Jan Kučera, a do této písně se nádherně položil můj dnešní host, kterým je mezzosopranistka herečka Dagmar Pecková. Herečka říkám záměrně, Dagmar, vy jste to i zmiňovala před touto písní, že vy jste sice nereformovala, ale došla jste k činohře, ale já si myslím, že ta činoherní herečka ve vás stejně byla vždycky.
1: Tak já už jsem se pokoušela dostat se na konzervatoři na činoherní oddělení nebo na herecké oddělení, akorát mě ten

0: nikdy nebavilo stát jenom tak na rampě a pouštět hlas do lidí a snažit se překřičet na hlas hrající operní orchestr. To mě nebavilo nikdy. A myslím si, že takovým důkazem pro české publikum je zrovna teda ta Carmen, kde teda se musím pochlubit, že když skončilo představení, tak já jsem měla úplně mokrej kostým, že jo, protože mě Jose hodil do kašny, takže já jsem se všetně musela honem posušit a vzít si na sebe froté, župan a zabalit si vlasy, abych nenastydla. A někdo mě šíleným způsobem buší na šatnu a řve na ty chodbě Národního divadla vylez ty úkaze. A když jsem otevřela dveře, tak tam klečel Arnošt Lustig. To je naprosto neopakovatelná příhoda a myslím, že já se tím strašně ráda chlubím, protože si myslím, že se to opravdu snad nikomu nestalo, takováhle věc. Takže já jsem nejenom herečka, já jsem už napsala i dvě knížky, samozřejmě o kom jiným než o sobě, a já to tam vlastně v té jedné příhodě zmiňuji, toho Arnošta Lustiga. Takže asi to zanechalo na lidech nějaký následky, když na to do dneška vlastně publikum vzpomíná. A pak nějak jsem tak plynule, když jsem si uvědomila, že to zpívání normálně ve světě není až do smrti, když jste na volné noze, ani když jste angažovaná. Protože tam vás prostě na díl jak na 2-3 roky na fest neangažují, a když prostě už ten hlas nefunguje, jakože nefunguje, prostě 50 plus těm zpěvačkám už moc nefunguje, tak vás prostě přestanou obsazovat. Tady je to samozřejmě o něčem jiným. Tady, když jste angažovaná, tak to máte do důchodu, někdy i přes důchod, nesou vás nohama napřed a je to takový zaopatření, patřovací ústav pro staré pěvkyně. To už prostě nikde jinde ve světě už jenom z ekonomických důvodů neplatí. Takže já jsem si řekla, že pokud chci zůstat dál na jevišti, tak si musím najít nový způsob, jak to udělat. A vzhledem k tomu, že jsem měla vždycky takový trošku pletky s tou činohrou, tak jsem si vymyslela projekt, nejenom teda Festival Zlatá pecka, ale i to, že Honza Jiráň pro mě a pro Báru Hrzánovou napíše divadelní hru Carmen y Carmen. Ta se s velkým úspěchem hrála 8 let. Teď budeme mít místo Báry novou herečku Mášu Málkovou a budeme mít na příští Zlatý pecce obnovenou premiéru a samozřejmě s tou hrou budeme jezdit dál. Jinak potom mě oslovil mladoboleslavská činohra Petr Mikeska, který mi nabídl roli Marie Kalas v mistrovský lekci Terence McNallyho. Já jsem samozřejmě okamžitě jo, to chci dělat. Pak mě poslal scénář a já jsem jenom koukala, protože tam jsem 44 stran mluvila téměř sama. To je taková téměř one woman show. Ale přišel covid a já jsem měla 4 měsíce vlastně na to se tu roli naučit. Pak jsem přijela do Prahy a slavnostně jsem mu to předvedla a strašně jsem byla dramatická. On se na mě koukal úplně zoufal a říkal, ale takhle to nebudeš hrát, viď? Protože vzal si mě pak do prádla, asi další 2 měsíce jsme na tom jako opravdu dělali. Já jsem mu strašně za spoustu věcí vděčná Petrovi a vykřesal ze mě tu herečku, vykřesal a je to jeho práce. Pak jsem dělala, nebo dělám ještě úžasný výstřely na Broadwayi.
1: Ty jsem teď chtěla zmínit.
0: Woodyho Allena, to děláme v Budějovicích jako muzikál. Já tam dělám takovou tu notorickou alkoholičku se sklodem k nymfomanii. A když mě volal loňský nebo únor nebo leden, mě volal šéf, operní šéf Tomáš Ondřej Pilař z Českých Budějovic a řekl mi, paní Pecková, tuhle roli nemůže nikdo jiný dělat. Já jsem vůbec nevěděla, do čeho jdu. A do dneška si tak jako kladu otázku, jak na to přišel, že to nikdo jiný než já dělat nemůže.
1: Takže vy tam jenom kalíte?
0: Já tam kalím a v podstatě, já to nechci tak říkat, jako tady do veřejného prostoru, já tam jenom kalím a souložím na tom jevišti. A ještě navíc, ten můj partner, Péťa Šmíd, nebo Petr Šmíd, člen českobudějovické činohry, tak tomu je 35, ten je o 30 let mladší než já, chudák malej, a vyfasoval to. Ale já to mám hrozně ráda, protože samozřejmě to je úžasná divadelní hra. Woodyho Allena, skvělý dialogy a vůbec jsou ty lidi ke mně strašně milí tam a vypadá to, že 24. nebude derniéra, že se to bude hrát ještě příští Silvestra nový rok.
1: No,
0: takže to vypadá,
1: skvělý,
0: že to ještě, že to ještě bude.
1: Výstřely na Broadwayi v Českých Budějovicích. Je nějaká činoherní role, kterou byste si strašně moc chtěla zahrát?
0: Já bych strašně chtěla dělat roli, kdo se bojí Virginie Woolfové, ale

0: Já nevím, jestli oni se tak trochu nebojí mi takovouhle roli dát. Protože třeba mají pocit, že bych to nezvládla, ale já si myslím, že ne, takhle vysílám to do prostoru jako zbožný přání i nahoře k Pánu Bohu a třeba se někdo odváží.
1: A víte, co třeba napíšou hru, kdo se bojí Dagmar Peckové? Pojďme opět k hudbě. Vy jste naším dnešním dramaturgem a máme tu hudbu Luciana Berryho. Folk Songs for Voice and Orchestra. Vy jste hovořila o písních vlastně, že vás také provázali celý život, dá se to tak říct. Ale proč zrovna tento autor?
0: To tenkrát vybral pro mě Jirka Bělohlávek. Já jsem to vůbec neznala. A vlastně to je fenomenální muzika. Luciano Berryho sebral 11 písní, každá je v jiný řeči. Americká angličtina, angličtina, francouzština, sicilština, azerbajdžánština, arménština, já nevím, co všechno tam je. Italština, samozřejmě němčina. A tahle ta azerbajdžánská je prostě, jak to mám říct, prďácká písnička. A ono v tom Rusku to bylo dřív tak, že oni směli jenom první sloku zpívat v tom svým jazyce a další sloky byly rusky. Ale jak to Luciano zřejmě opisoval z nějaký desky, tak tam prostě do těch textů napsal šílený nesmysl, protože já, když jsem to dělala, ten text s jedním Azerbajdžáncem, tak on vůbec se v tom ze začátku nemohl orientovat, co to je. A pak mi to vysvětlil, že to je zřejmě ten špatný přepis, že díky tomu, že tu prostě ten Luciano přepisoval z té desky. Ale je to strašně prďácká píseň a já ji mám hrozně ráda.
1: Tak pojďme do ní. Je tu azerbajdžánská píseň lásky Luciana Berryho a Dagmar Pecková.

0: 大阪で大阪で大阪の主要ラジオに出資するのはパパヤン。
1: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali azerbajdžánskou píseň Lásky, Pražskou komorní filharmonii s Jiřím Bělohlávkem. V hudbě Lučána Beria zněl hlas mého dnešního hosta, kterým je pěvkyně herečka Dagmar Pecková. Dagmar, my jsme už pozvali do Státní opery na 1. června, ale vy teď máte za sebou čerstvě i premiéru v Ypsilonce, tak také můžeme pozvat posluchače?
2: Napsal to opět pro mě a pro Martina Dejdara Honza Jeráň, jmenuje se to Kabaret na vodě a hraje se to tak dvakrát, třikrát do měsíce vždycky. Lidem se to strašně líbí a myslím si, že to bude úspěšná hra.
1: A tam jste opět už jenom v činoherní poloze, nebo tam i zpíváte, když je to kabaret?
2: No, ono to je takový typický ypsilonský představení, že tam se jak hraje, tak zpívá. Martin Dejdar tam stepuje, já už teda ne, ale já si myslím, že to je divácky velmi úspěšná hra.
1: Počkejte, já už teda ne. Já jsem se teda teď chtěla zeptat, že vy jste vlastně obsáhla zpěv, herectví a co tanec vlastně ve vašem životě?
2: No, já jsem i v My Fair Lady jsem tančila, já jsem tančila jako my v zemi úsměvu dokonce na špičkách s baletem.
1: Jako fakt?
2: No, jako fakt na špičkách jsem se stavila na špičky, asi jsem si z toho úplně zničila kolena, protože jak jsem ještě běhala, že jo, vlastně do svých 62 let, jsem běhala 10 kilometrů denně, tak jsem si doběhla akorát tak do nemocnice pro výměnu kolena. Takže si myslím, že s tancem už toho jako pár kroků tam a zpátky samozřejmě udělám, ale jakože bych se třeba teďka měla odvahu jako nějakým způsobem vrhat do stáda nebo podobně, to si myslím, že by to ty nohy nebo ty klouby už prostě nedaly.
1: Ale vy byste
2: jako
1: byla...
2: musíme si to přiznat.
1: Dobře, dobře, tak jasně, ano, věk není jenom číslo, ale jsou to prostě i stav našich kloubů, ano, ale vy byste byla famózní host do té Stardance. Hypoteticky, kdyby se ozvali,
2: no.
1: Vzala byste to?
2: Oni se mi i ozvali, ale to je už taky tak 55, když mě bylo, to je tak, já nevím, 8-10 let zpátky. A já jsem si tenkrát říkala, jako to budeš fakt v 55 tancovat do Stardance. A ještě navíc, já jak se na to moc nedívám, tak ani tak jako jsem netušila, o co jde. A já jsem si říkala, ne, to už jako nemůžeš prostě těm lidem udělat, že by se dívali na tvoje staré tělo. A pak jsem si uvědomila, že tam byly ještě starší holky, než jsem já, že jo.
1: Ano, přesně tak. Já myslím, že vy byste byla skvělý host, já ten pořad miluju. A jestli vám zavolají, tak se prosím vás přihlašte.
2: Ne, já si myslím, že to fakt to koleno už nedá.
1: Už chápu. Poslední otázka. Vy jste neskutečně energický člověk. Jak relaxuje Dagmar Pecková?
2: Štrikuju u televize, háčkuju, kabelky, čepičky, všechno možné, takovou ráda si dělám radost takovejhlema věcma a prostě já neumím relaxovat. Já když zaměstnávám oči, tak musím ještě k tomu zaměstnat ruce, čili když, dejme tomu, mám ráda hezký filmy, tak u toho musím něco dělat, že jo. Opravdu už musím být hodně vyčerpaná, když se odpoledne lehnu na gauč, ale je to 10 minut a jedu dál jak Fredka. Je teda fakt, že já, i když jsem měla třeba loni a předloni, jenom 3 neděle volna na dovolenou, tak jsme nikam nejeli a já jsem napsala ty dvě knížky, Ty vole se neříká a Tanec mezi vejci. To jsem prostě byla nucená napsat za 3 neděle, protože vydavatel Kazana to čekal a já jsem neměla jiný čas. Takže jsem to prostě musela napsat. Takže co je to relax? Já si furt říkám, že si odpočnu v hrobě.
1: Mm-hmm. Tak já vám přeju, aby ten odpočinek byl až za hodně, hodně, hodně dlouho. Abychom se tady mohli sejít opět v budoucnu a říct si, že budete slavit na jevišti nádherná čísla. Teď, abych to nespletla, třeba 85 a 65. Aby se ta 65 opravdu dostala.
2: Hele, já si nemyslím, že tohle ještě lidi chtějí vidět.
1: Určitě ano. Já vám nesmírně děkuji, že jste dnes přišla. Bylo to báječné. Moc se těšíme na vše, co nám přinesete, čím nás oblažíte. Na Radio Klasik Praha uzavřeme náš dnešní díl s Dagmar Peckovou opět s jejím hlasem a to s Gustavem Mahlerem. To byla vlastně pro vás taky, si myslím, docela taková srdeční záležitost.
2: No samozřejmě, objevil ho pro mě opět Jirka Bělohlávek a já jsem ho vlastně potom zpívala nejmín 25 let. Jako opravdu ten Mahler znamenal pro mě hrozně moc i duševně.
1: Tak máme tu opět Jiřího Bělohlávka, Pražskou komorní filharmonii a symfonii číslo 2 Gustava Mahlera. Zazní část s názvem Prasvětlo. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Časarová a
2: Dagmar Pecková a děkuji velmi za pozvání.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
3: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát vynikající skotská houslistka po otci s italskými kořeny Nicola Benedetti. Na housle začala hrát už ve 4 letech. Ve svých 10 v roce 1997 začala studovat hru na housle ve škole pro mladé muzikanty Jehudy Menuhina. Už po prvním roce studia začala vystupovat jako solistka. V roce 2000 už vystupovala s Royal Scottish National Orchestra. V dalších letech pak s dalšími předními britskými orchestry, například Royal Philharmonic Orchestra. Ve svých 16 letech květnu 2004 vyhrála soutěž BBC pro mladé muzikanty, když si odvážně vybrala první houslový koncert Karola Šimanovského. Koncem roku 2004 pak přijala nabídku od Deutsche Grammophon na natočení 6 alb za 1 000 000 liber. První album vyšlo v roce 2005 a obsahovalo mimo jiné i zmiňovaný houslový koncert Karola Šimanovského. Od té doby se Nicola Benedetti věnuje koncertování s předními hudebními tělesy, ale také třeba jazzu a hraje i díla soudobých skladatelů. V říjnu 2009 absolvovala turné s Českou filharmonií, poté také několikrát vystoupila v České republice. V lednu 2010 s Českou filharmonií a v srpnu téhož roku s Pražskou komorní filharmonií v rámci festivalu Dvořákova Praha. S Českou filharmonií pod vedením Jakuba Hruši také nahrála své další album, které vyšlo v roce 2010. My si dnes v jejím podání poslechneme hudbu barokních mistrů, zejména Antonia Vivaldiho. Z jeho pera zazní koncert pro housle a smyčce D-dur, dále koncert A-moll, árie z moteta Nulla in mundo pax sincera v úpravě pro housle a smyčce a Léto ze 4 ročních dob, které celý dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha uzavře. V jeho průběhu ovšem ještě zazní Largo Francesca Maria Veracciniho a sonáta F-moll Ďábelský trilek Giuseppe Tartiniho. V ní Nicolu Benedetti doprovodí na čembalo Christian Carnin. V ostatních případech bude spolu se solistkou hrát skotský komorní orchestr. Tak vám přeji krásný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl. Dnes jsem připravil seznámení se třemi koncertíny pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Skladatel se narodil roku 1876 v Benátkách italské matce a německému otci. V křestním listu byl zapsán jako Hermann Friedrich Wolf. Jméno Friedrich později vypustil, Hermana změnil na italskou podobu Ermano a aby jeho příjmení nepůsobilo v italském prostředí příliš cizorodě, připojil k němu v 19 letech rodné jméno matky, stal se z něho Wolf Ferrari. Jeho otec August Wolf byl respektovaným malířem, vynikl zvláště jako kopista benátských malířů 16. století. Přestože syn projevoval hudební talent od mládí, chtěl být po otcově vzoru také malířem. Studoval malířství v Římě a v Mnichově a teprve tam se rozhodl, že svou hudební hřivnu nenechá zakrnět a zapsal se na mnichovskou konzervatoř. Školu sice nedokončil, ale po návratu do Benátek přijal místo sbormistra a začal komponovat. Krátce poté se stal profesorem skladby a po několika letech i ředitelem benátské konzervatoře. Jeho první opera Cenerentola, Popelka, byla uvedena roku 1900 v Benátkách, tomu bylo 24 let. Na náročné benátské publikum jeho debut moc nezapůsobil, ale následná premiéra v Brémách se setkala s velkým úspěchem. Wolf Ferrari si z toho vzal ponaučení. Od té doby využíval své napůl německé kořeny a opery uváděl vždy nejdříve v Německu. Když se tam setkali s úspěchem, pak byly jako osvědčené tituly mnohem lépe přijímány i v Itálii. Nebyl žádným hudebním novátorem. Mohli bychom ho označit spíše za eklektika, ale pro opery vybíral veselé či pohádkové náměty, například podle Karla Goldonyho, Moliéra nebo Charlese Perrolta. Díky tomu byly jeho opery velmi oblíbené. Do první světové války patřily mezi nejhranější na světě. Světová válka ho jako polovičního Itala a polovičního Němce velmi poznamenala, protože tyto dva státy se ocitly na opačných stranách fronty. Wolf Ferrari se proto uchýlil do neutrálního Švýcarska a celková neblahá situace se promítla i do jeho díla, v němž se začalo objevovat více melancholických i dramatických poloh. V roce 1939 se stal profesorem kompozice v Salzburku a pak se vrátil do rodných Benátek, kde zemřel v roce 1948 ve 72 letech. Na CD, které vám dnes chci představit, je skladatelova tvorba koncertní, díla z pozdního tvůrčího období let 1932 až 1947. Jedná se o tři koncertína pro komorní orchestr s různými sólovými dechovými nástroji – hobojem, fagotem a anglickým rohem. Všechny tři skladby mají čtyři věty a shodnou strukturu – pomalý úvod, svižné skerco, lyrickou pomalou větu a elegantně hybné finále. Všechna tři díla jsou příjemně odlehčená, vzdušná a transparentní, zakořeněná v neoklasicistní tradici. Nahrávku pořídil Orchestra Sinfonica di Roma a dirigoval Francesco La Vecchia. Nejstarší skladbou na CD je hobojové koncertino A dur opus 15 s názvem Idilio, Idyla, které vzniklo roku 1932. Je to velmi oblíbená skladba, a to jak pro interprety, tak i pro posluchače. Pro úvodní větu je charakteristický synkopovaný rytmus. Po druhé skercové větě si pak poslechneme až závěrečné rondo, hudbu vyloženě veselou. Hraje Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco La Vecchia, solistou na hoboji je Andrea Tenaglia.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes jsou tématem tři koncertína pro sólové dechové nástroje a komorní orchestr od Ermana Wolf Ferrariho. Poslouchali jsme idylio, idylu, pro hoboj hrál hoboista Andrea Tenália. Rok po hobojovém koncertínu, tedy roku 1933, vznikla suita koncertino pro fagot F-dur opus 16. Umožňuje nám seznámit se s různými výrazovými možnostmi tohoto nástroje. Druhá věta je nadepsána strimpelata, v překladu vybrnkaná. Smyčcové nástroje používají pizzicato a fagot tento styl v interpretaci také napodobuje. Navazující třetí věta poskytuje kontrast a ukazuje romantickou polohu fagotu v zasněném kantábile. Solistou na fagot je Giuseppe Ciabocchi, doprovází Orchestra Sinfonica di Roma, diriguje Francesco Lavecchia.

Fagotista Giuseppe Ciabocchi přednesl druhou a třetí větu ze svity Koncertina F-dur od Ermana Wolf Ferrariho. Na všech jeho třech koncertínech je velmi výrazně poznat, že tento autor byl rozeným operním skladatelem. Solové nástroje zde především zpívají, melodie jsou zde vedeny téměř vokálně. Platí to i pro Concertino as dur pro anglický roh opus 34 z roku 1947. Je to dílo vyrovnané, nálada je poklidně optimistická a krásný zvuk anglického rohu probouzí až pastorální atmosféru. První větou je hravé preludium. Druhou větou je capriccio, což v překladu znamená rozmar, vrtoch své vole. Capriccia bývají skladby živé. Tato věta začíná a končí až dramaticky vyostřeným tématem, do něhož je ale doprostřed vložena kontrastně melancholická pasáž. Po třetí zpěvné a mírně nostalgické větě adagio uzavírá Concertino finále, bezstarostné, hravé a radostné, ale s dramatičtější střední částí. Toto Concertino je opravdový hudební klenot. Na anglický roh hraje William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma diriguje Francesco La Vecchia.

0: Vyslechli jsme koncertino a sdur pro anglický roh opus 34. Solistou byl William Morricone, Orchestra Sinfonica di Roma dirigoval Francesco La Vecchia. Tím pro dnešek končí pořad Švédský stůl, jenž přinesl tři koncertina pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Pořad pro vás připravil Stanislav Předota. Mějte se krásně, těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha.